0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: takže od prvního řádku.
1: Ne. Nula. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.

Yeah.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

zase víc, se zas nesnáším víc, ale nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to,

tam nepsali chora.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně, přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, který jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Reklama na Radio 1.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Krásné dobré ráno, milí posluchači Rádia 1. Je čtvrtek 16. července a před malou chvíli odbyla 6. hodina ranní. Od mikrofonu Rádia 1 ze studia vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Mikuláš Růžička. Teď posloucháte Rádio 1 na frekvencích 919 pro Prahu, 97,5 pro Plzeň, 98,7 pro Liberec a taky 100,2 FM pro České Budějovice. A to mě těší. Vězte, že následující 3 hodiny budu ve studiu vybírat skladby, které vás doufám budou naplňovat klidem. Začnu jako obvykle velmi pomalu. Kam taky spěchat, že jo? Tak ať vás dnešní ráno baví s Rádiem 1.

0: Rádia 1.
1: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéo.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Reklama na Radio 1.

Aura Tones of Desire, tak se jmenuje skladba už z třetího řadového alba brooklynské zpěvačky Frances Chang. Ta deska vyšla teď a jmenuje se Been Thinking About Confession. A je hodně experimentální. Popově experimentální, řekl bych. Vy posloucháte Radio 1, je krátce před 6:30 ráno a s další skladbou se podíváme do Malajzie, protože producent, který se říká Flika, Euseng Seto, pochází z Kuala Lumpur. Pustíme jeho skladbu Melt.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň, je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a Meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Reklama na Radio 1.

Ghostly Kisses na Radio 1. Tahle dvojčlenná kapela pochází z Quebecu a tvoří i zpěvačka Margot Sauvé a muzikant a multiinstrumentalista Louis Etienne Santés. Skladba Easy Your Mind byla to, co jsem vám od nich pustil. No a teď už se rozeznívají první tóny skladby Hideous nebo Hideous od britského baskytaristy a zpěváka Oliver

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Za první novinkou stojí nezdolný power couple. Spojili se totiž Imogen Heap a John Hopkins. Máme tu společnou skladbu s názvem Reckoning. Druhou novinku přinese New Yorkský Black Marble, Jim Carroll, New Year. A svou malou ještěrku nám představí producent Tennyson, Little Lizard, Smiley. Nechybí taky Tropics Temporal Sequence, novinka číslo 3. A na závěr si dáme ještě něco z nové desky od Ports of Canada, a to konkrétně skladbu s názvem Father and Son. Při vylosování hlasující obdrží lístky na Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Úněticích u Prahy. Vystoupí zde například Larissa Leaves, Calico či Web Taggart Duo.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Planéu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planéo.
6: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
7: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
6: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
7: Stačí využít třeba akční slevy až 90 000.
6: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné, bílé, bezsemené. V Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Reklama na Radio 1.

K-Meet a Love for Fun. 7 hodin 2 minuty, posloucháte Radio 1. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Mikuláš Růžička. Je čtvrtek 16. července a dneska slaví svátek Lubošové, tak všechno nejlepší. Teď už Keep Shelley in Athens, skladba In the Shadows.

Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz

0: 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Reklama na Radio 1.

Spolupráce Purling a Rainy Miller ve sklepě Yellow Bones na Rádiu 1. Je 7:30. Od mikrofonu vám příjemný poslech, přeje Mikuláš Růžička. Teď půjdeme za producentem, který se říká Somni, žije v LA. Já vám pustím jeho skladbu Masterpiece.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Drahagate. Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
7: Reklama na Radio 1.

0: už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC OG, I Do Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Australská kapela Vacations a skladba I See Myself in You z chystané desky Pursuit of Anything. Posloucháte Rádio 1 i v 8 hodin a 3 minuty. Teď už Django Django a jejich věc nazvaná Cameos z chystané desky Dove Land, která by měla vyjít na labelu Clouds Hill někdy začátkem listopadu letošního roku. Příjemný poslech.

britská spolupráce zpěvačky Imogen Heap a producenta Johna Hopkinse ve skladbě Reckoning, pro kterou taky můžete hlasovat do hitparády na Rádiu 1, protože se nachází v novinkách. Spolu třeba s Boards of Canada, jejich skladbu Father and Son vám pustím za malou chvíli. A ještě předtím Ada Lia a věc nazvaná Copycat, tak příjemný poslech.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panská7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
0: Jedna reklama

of the lower or that I love any physical being.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repete Fest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Taige.

0: nákupu po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
1: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Reklama na Radio 1.
9: No a po reklamním bloku zpátky k muzice. Je 8:45, tak je pomalu na čase, abych se rozloučil. Ještě předtím mi dovolte mrknout do programu Rádia 1. Od 9 totiž do 12 bude vysílat Honza Marek, po něm od 12 do 3 se těšte na směnu Jany Kománkové. Po ní od 3 do 6 vysílá Martin Nouza, aby od 6 hodin uvolnil studio pro Odvážné palce a Ivetu Nebesařovou. V 7 hodin večer vás čeká CD non-stop, celé CD nepřerušované moderátorem ani reklamou. Dnes to bude Angine de Poitrin a album nazvané Volume 1. V 8 hodin večer potom samozřejmě hit paráda Rádia 1 a od 10 večer pořad AM 180. Toto všechno jsem vyčetl na webu Rádia 1, kam se můžete mrknout i vy. Samozřejmě jsou tam pohledy do hitparády Rádia 1 i Velké sedmi, kde můžete hlasovat pro skladby, které už v hitparádě jsou, anebo pro skladby nasazené jako novinky. Je tam taky spousty aktualit a zajímavých článků k počtení. Je tam taky můj tracklist pod jménem Mikuláš Růžička. No a ode mě je to dnes všechno. Mějte se moc hezky. A já se zase budu těšit naslyšenou za 14 dnů v 6 hodin ráno. Ahoj a hezké léto.

0: Lala.
1: Ne, máma.
0: Lala.
1: Ne, řekni máma.
0: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
0: Lala.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Hip-hop camp je zpátky.
3: Stejná atmosféra, nový místo. Kosmo u Plzni.
2: Rap, DJing, b-boying.
3: Freddie Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
2: Dva dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
3: 21. a 22. srpna Hip Hop Camp Kosmo.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
9: Reklama na Rádio 1.

Rádiu 1 nám právě dozněla skupina Sekou se skladbou Figure It Out. No a ze studia Rádia 1 už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. Teď už britská kapela, která si říká Still Blank, se skladbou Love Guilt právě teď.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Reklama na Radio 1.

Rádu 1 nám právě dozněla tahle ta nádherná spolupráce z poslední desky Babastels a OK Kaya, skladba Uroboros. Teď už britská skupina Westside Cowboy se skladbou Kickstones.

Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. RockSpring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

skupina nám právě dozněla fuší se skladbou novinkou Drive, no a teď už skupina z Bellinghamu, která si říká Dead Cab for Cutie, s coverem skladby Green Eyes v originále od skupiny Husker Du.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Naštěji už tam bude.
10: Přestaň. Štěji mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Reklama na Radio 1.

v rámci tuzemské, respektive československé scény se objevily dvě hned po sobě slovenské novinky. Právě nám dohrála Mňaulau se skladbou Panika. No a teď už další slovenská věc, skupina Elections in the Death Town a skladba Dlhý rok. Rádio 1.

hodin, 1 minuta. Vy posloucháte Rádio 1, čtvrtek 16. července, Slavek slaví všichni Lubošové. No a na Rádio 1 jako každý všední den v 10 hodin je samozřejmě čas na náš kulturní servis. Z kategorie festivaly právě nám probíhá festival Za dveřmi, pražský festival pouličního divadla na výstavišti Praha před Průmyslovým palácem a na Mariánském náměstí. Dále začal festival Šarivari, festivalové ozvěny v kinech Světozor, Aero a Přítomnost. Potom tady máme festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. No a v neposlední řadě festival Knihovna na vlnách v Evoid Floating Gallery. Z kategorie galerie na Pražském hradě, konkrétně v Terezianském křídle v Jižních zahradách, výstava Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. V galerii Středočeského kraje výstava Melzer Kinsel Hilmar v letech 1968 až 78. V Národní galerii Praha ve Veletržní paláci tam vystavuje František Kobliha svůj cyklus Máj. V Doxu Radka Bočevič a její Faust. Galerie hlavní města Prahy v knihovně, výstava Expanze, přírůstky v letech 2013 až 25. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Trnkova zahrada 2.

Pragu v Cigalerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. V Artium Bořislavka výstava umělkyně Kateřiny Šťastné Intervaly přítomnosti. V osmice Humpolec, Present Perfect, Potisky času v současné keramice. V Artoto Galerii v Uhelné mlýně Timo a s výstavou Bude. Ve Veltržním paláci, Tuscalum a dalších místech v Praze a Pardubicích Biennále ve věci umění 2026. V galerii Benedikta Rejta v Lounech Martin Janíček a jeho výstava Zvukové projekty. V Karpochina galerii Natálie Pejchová a její výstava Stay in Touch. Galerii C12 Martin Sinek a After Image. Galerii Rudolfinum v 6 hodin komentovaná prohlídka výstavy Datas, The Data and the Sovereign. V Trafogalerii Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo Fragmenty dne světla noci. Ve Vile Pele vystavuje Antonín Střížek svou výstavu Svět od vedle. V Novoměstské radnici Zdeněk Mézl a jeho Odkaz starých mistrů. V Koleji 1 v Březnici se můžete těšit na Jaromíra 99. No a ve studiu Prám Ami Saikia Wilson s výstavou The Adventure of Fighting It and Then Losing It. No a na Rádiu 1 jako každý čtvrtek tradičně o 12 vysílá Jana Kománková a velmi netradičně v záskoku za Standu Zimu, který je na dovolené, si tu poslechnete našeho nového kolegu Martina Nouzu. 6 hodin pořad Odvážné palce, 7 hodin CD non-stop s Angie de Poitrin s albem Volume 1, v 8 hodin Džeržák, Hitparáda Rádia 1, 5 novinek a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě dnes až do 12 hodin běží na webu radio1.cz. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci se na vás po festivalu těší spolek AM 180 s jejich pořadem. To byl kulturní servis na Rádio 1, no a my si jdeme pustit

0: Rádia 1.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Reklama na Rádio 1.

Posloucháte Rádio 1 a jak už tady bývá zvykem, hned po sobě nám tady hrály dvě novinky. Tu první má na svědomí newyorská hudebnice, která si říká Winter. Hrali jsme si skladbu Hollow, mixtape version. No a teď už projekt z Oaklandu, hudební, který si říká Evanor Unlimited. A tady je skladba All I've Seen, právě teď na Rádio 1.

0: Slyšeli jste správně, je tu skutečně soutěž Rádia 1. A za malou chvíli jeden šťastlivec vyhraje dvě vstupenky na slavnostní premiéru filmu Mistryně, který rovnou z varů míří do kin, kde se na něj budete moci těšit od 23. července. Monika má život, o kterém snila, úspěšnou práci, milujícího partnera i dítě na cestě. Jedno nečekané setkání s bývalým manželem ale otevře otázky, které považovala za dávno uzavřené. Mistryně režiséra Bohdana Karáska je citlivě vztahové drama s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou, které se jemným humorem otevírá otázku, co by bylo kdyby. Tak já jenom připomenu, zopakuju, že budeme za chvíli soutěžit o dvě vstupenky na slavnostní premiéru filmu Mistryně, konkrétně v úterý 21. července v 6 hodin v kině Bio Oko v pražských Holešovicích. Telefon číslo do našeho studia je 210-323-919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Ale ještě nevolejte, protože telefon je vyvěšený, já vám teď přečtu otázku. A já se ptám, jak se jmenuje předchozí film režiséra Bohdana Karáska. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď. Tak a mám tady prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Ahoj, tady Markéta.
0: Ahoj, Markéto. Tak já ještě zopakuju jednu otázku. Jak se jmenuje předchozí film režiséra Bohdana Karáska, to znamená jeho film ještě před filmem Mistryně?
1: Jmenuje se Karel, já a ty.
0: ty to víš, je to skutečně tak. Film, jeho předchozí film z roku 2019 se skutečně jmenuje Karel, já a ty. Já ti gratuluji, ty jsi právě vyhrála dvě vstupenky na premiéru filmu Mistryně.
1: Děkuju moc.
0: Vydrž mi jenom chvilku na drátě, mimo vysílání si řekneme více k té výhře.
1: Jo, děkuju.

CD Nonstop. Tvorbu kanadského experimentálně rockového dua Anjin de Poitrine charakterizují mikrotonální kompozice s vrstvenými kytarovými riffy. Jejich albový debut s příznačným názvem Volume 1 si vydali v roce 2024 a vy si ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Posloucháte Radio 1, kde vám právě dohrála skladba The Week z nového alba dánské skupiny Ice Age. Teď už výlet do Kalifornie se skupinou Jaw Dropped a druhý single, ukázka z jejich připravené desky, která ponese název Secret to Spare, skladba Split Lip, právě teď na Radio 1.

0: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific operu Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto od ESA.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
11: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1. Celoplošný digitálce vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Za první novinkou stojí nezdolný power couple. Spojili se totiž Imogen Heap a John Hopkins. Máme tu společnou skladbu s názvem Reckon. Druhou novinkou přinese newyorský Black Marble. Jim Carroll, New Year. A svou malou ještěrku nám představí producent Tennyson, Little Lizard, Smiley. Nechybí taky Tropics Temporal Sequence, novinka číslo 3. A na závěr si dáme ještě něco z nové desky od Ports of Canada, a to konkrétně skladbu s názvem Father and Son. Při vylosování hlasující obdrží lístky na Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Úněticích u Prahy. Vystoupí zde například Larissa Leaves, Calico či Web Taggart Duo.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Na Rádu 1 nám po 11. hodině dozněl nový single Phoebe Bridgers z Pasadeny. Skladba nese název Lost Boys, včera vyšla její akustická verze. No a v půlce srpna se můžeme těšit na novou desku Lost Weekend. Teď už hudebnice z Dublinu, Sorcha Richardson, se skladbou Illinois Again. Právě teď na Rádu 1.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panská7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
0: Jedna reklama.

0: by se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Wi-Fi člen na poli. Dva dny, jedno místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi Ven, Napoli.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 nám právě dozněla australská skupina Swap Meet a jejich single, letošní single, skladba Halfway. Teď už newyorský hudebník, který si říká Katzen, a tady je skladba Cowboy právě teď na Rádiu 1. Jo.

15 hodin 41 minut vy posloucháte Rádio 1. No a u nás je samozřejmě čas ještě jednou se podívat za kulturou s druhou částí našeho pravidelného kulturního servisu. Tak pojďme na to. Z kategorie koncerty a tančírny. V JazzDoku v 9 hodin večer vystoupí Kristýna Barta z Red Landscape spolu s Churpukl. Tam proběhne také křest jejich alba. V Cargo Galerii v 7:30 vystoupí La Fosteria, Chikatoro a Yobi Tao. V Groove Baru v 9:30 Control All Delete Night spolu s Effectic a Grafikem. No a v Rock Café od 8:00 v rámci akce Ukraine's Not Dead vystoupí skupiny Breakout, Jet 8 a Ines. Kategorie filmy. V Edison Film Hub se v 7 hodin můžete těšit na snímek Mumie se vrací. V kině pilotů v 18:50 promítají Stvoření pro lásku a v 20:50 snímek Backrooms. V kině Dlabačov v 18:30 Mouchy a v 20:30 Šeptej. V letním kině u Keplera v 9 hodin večer snímek Přehrada z písku. V letním kině Dlabačov v 21:15 Hausu a v kině Lucerna od 8:00 Odysea. Potom tady máme divadla v Depu 2015 v Plzni se už ve 4 hodiny odpoledne můžete těšit na hru o popelce. No a v Městské knihovně v Praze v 16:30 za dveřmi Michala Stará a její odvedle. Potom by se ještě patřilo říct, že v Terziánském křídle Pražského hradu se můžete v 5 hodin těšit na procházku Jelením příkopem s fotografem a ornitology. A v Avoid Floating Gallery v 7 hodin odpoledne nemůžu se zastavit. No a na Rádiu 1 o 12 vysílání Jany Kománkové a netradičně v záskoku za standu zimu, který na dovolené od 3 do 6 vysílá náš nový kolega Martin Nouza. V 6 hodin pořad Odvážné palce, v 7 hodin zazní CD non-stop, kde se můžete těšit na album Volume 1 skupiny Angine de Poitrine. Od 8 hitparáda Rádia 1, 5 novinek, aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování na webu radio1.cz až do 12 hodin. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM180 s Kubou Hoškem a Štěpánem Wolfem. To byl kulturní servis Rádio 1.

Po kulturním servisu nám tady sehrála skupina Victor Land se skladbou No Cameras a právě nám dozněla skupina The Heaven a jejich skladba Talking Loud. Nám už se pomalu blíží 12. hodina a to pro mě znamená nutnost se rozloučit. Od 9 až do 12 vám hudbu vybíral Jan Marek. No a pokud vás třeba zajímá, co jsem hrál, tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. Já už vám jenom popřeju fajn den, těšte se na vysílání Jany Kománkové a potom je o 3 na vysílání Martina Nouzy. A já už vám jenom popřeju hezký den. Ještě nám tady bude hrát Josh Conway se skladbou Crumble a na úplný závěr klidná věc od Flea, skladba Cover Thinking About You. No a já se na vás budu těšit zase za týden ve čtvrtek od 9 až do 12.

0: Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Reklama na Radio 1.

Dobré poledne, posloucháte Rádio 1, zdraví vás Jana Kolánková a kdo byl včera na Kraftwerk, tak tuhle skladbu slyšel jako cover a poctu Ryuichiho Sakamotovi. No a Kraftwerk si musíme zahrát taky, ten koncert byl pěkný. Tour de France.

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 Kč. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
7: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
6: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
7: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
6: Auto ESA, u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Drahá Kate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meet Factory. Více info na meetfactory.cz.
13: Reklama na Radio 1.
14: Trochu senior Louis Austin a jeho verze Girl from Ipanema.

David Bender, posloucháte Rádio 1, seznam udeřaných písniček, hledejte vždycky. Vedle mé na DJ na naší webové stránce. Tohle jsou Teke Teke, tentokrát s remixem skladby Gotoku Lemon.

0: Je to tak, máme tady další soutěž a bude se týkat kulturního léta. Přečtu vám tady obsáhlé info a co můžete vyhrát a jak. Takže 9. týden kulturního soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 52. ročníkem festivalu Letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii a americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. Představí autorský film 50. let a druhá nabídne několik neostřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrčí delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Pás nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz a vyhrát můžete. 2 dvoudenní akreditace na filmovku a festivalový merch a dále voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš od Connected, karty, plagáty a hru od Pjatníka, voucher v hodnotě 1000 korun do galerie Panská 1 v Českých Budějovicích a knihu od nakladatelství Slovart. Telefonní číslo do studia je 210 323 919 a otázka pro dnešní den. Letošní filmovku zahájí česká premiéra snímku s názvem Virbel. Jaké je jméno jeho režiséra? Mám tady 3 možnosti. Za A Ondřej Hudeček, za B Adam Sedlák a za C Tomáš Hubáček. Volejte teď. Varu, kdy rozhodne se přijde v závětí Hades. Teď z řetězů vypouští Karpera, netvora však bez zesporu. Rádio 1.
1: Ahoj, tady Honza.
0: Ahoj.
1: Volám na spěš, zkusím za A Ondřej Hudeček.
0: Ne, bohužel ne, tak příště. Pole, kdy soku se protnou, přílen svým našlo se světlo, kolo uhlí to si zapropustí. Rádo 1?
2: Ahoj, tady Lukáš, tak já bych zkusil za C.
0: A to?
2: Sedláček, nebo...
0: No.
2: Já se nepamatuju to jméno.
0: No jo, tak to není odpověď.
2: Není, no, tak já to dám někomu dalšímu.
0: Tak jo, ahoj. Světlo dne. Haló, Rádo 1?
3: Ahoj, jde tam.
0: Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj,
0: Iveta. No, odpověď je... Haló.
3: Tomáš Hubáček.
0: Tomáš Hubáček, správně, výborně. Vydrž na drátě, výhra je tvoje. No vida, je to tak, Tomáš Hubáček, a vy samozřejmě můžete na filmovku vyrazit a užít si filmy všeho druhu.
4: Radio 1, ruší mikrofon... Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon.
0: Dneska ten jingle předznamenal technický zádrhel, posluchačka se nám rozpojila, tak jenom prosím, ať zavolá znova.

Just Light, to byly Get Down Services, aktuální skladba. Myslím si, že velmi chytlavá, povedená záležitost. Posloucháte Rádio 1.

Tolik Bad with Fonz, aktuální věc Kinky Yoga. Další novinka Space Africa ML.

0: Zahraj si minigolf!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Hip-hop camp je zpátky.
5: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
4: Rap, DJing, b-boying.
5: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
4: Dva dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
5: 21. a 22. srpna, hip-hop camp Kosmo.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.

Máme přesně 13 hodin, takže je čas na kulturní servis. Začínáme od festivalu Za dveřmi, pražský festival pouličního divadla na výstavišti Praha před Průmyslovým palácem a taky na Mariánském náměstí. Šarivary, festivalové ozvěny v kinech, Světozor, Aero a Přítomnost, Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové a knihovna Na vlnách, Evoid Floating Gallery. Pak tady jsou galerie Pražský hrad, Tereziánské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje Melcel Kinzel Hilmar 68 až 78, Národní galerie Praha Veletržní palác František Kobliha cyklus Máj. V Doxu Radka Bodzevič Faust. Galerie hlavní města Prahy knihovna. Expanze přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. Rockcafe kolektiv autorů v Hope. Kunsthalle Praha Memory of Touch. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Štefana Hellera, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Kostka, Borse Schlerins, Spectre in the Wedge, nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, galerie etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času. Paragovka galerie, výstava Martina Nitria, Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring, Artium Bořislavka, výstava Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Artoto galerie v Uhelné mlýně Timo bude. Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty, Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum od 18. komentovaná prohlídka výstavy Data and the Sovereign. Trafo galerie Dana Barničková a Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. Vila Pele, Antonín Střížek, Svět odvedle. Novměstská radnice Zdeněk Mézl, Odkaz starých mistrů. V Koli, jedna v Březnici, Jaromír 99. Studio Prám a my, Sakia Wilson, The Adventure of Finding It and Then Losing It. Na Rádio 1 v 18 odvážné palce, v 19 CD Nonstop Engine The Poitrain Volume 1, ve 20 hodin Hitparáda a ve 22 AM 180.

Tohle je aktuální skladba Arabs Trap, Glamour Magic, a teď se ponoříme do sice nově vydané, ale původně mnohem starší věci Cardinal Points od Coil, která právě teď vychází v remasteru.

0: jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panská7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
0: Jedna reklama.

The Fall, to byla skvělá Viktoriana. A protože včera by Janu Curtisovi bylo 70, tak je to dobrý důvod pustit si Joy Division.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedily.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedily.cz.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
7: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Zdar, tak co včera?
13: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
12: A přes co máš televizi?
13: No normálně, přes anténu.
12: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
13: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
12: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
14: Reklama na Rádio 1.

CD Nonstop. Tvorbu kanadského experimentálně rockového dua Anjin de Poitrine charakterizují mikrotonální kompozice s vrstvenými kytarovými riffy. Jejich albový debut s příznačným názvem Volume 1 si vydali v roce 2024 a vy si ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: jedno.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Reklama na Radio 1.

shooting.

Tom York, jedna z jeho, myslím, nejlepších věcí, hrál Dan Hill, posloucháte Radio 1. Teď nás čeká Kid Loco, If It's Monday Morning.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Ukulele festival letos naposledy. Xyndle X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Už tam budem?
12: Nech toho.
11: Naštěji už tam budem.
12: Přestaň. Štěji mě vedro.
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
15: Reklama na Radio 1.

Xuvi a robot Koch Memoria, víte, zůstaneme ještě o takový téměř klasický hudby. Na ní se dal i Squarepusher a tohle je Diligence.

Od Avantgarde jsme se posunuli do 70. let, trocha solového optimismu. Mel and Tim, Starting All Over Again. Posloucháte Rádio 1, teď nás čekají Nightmares on Vex.

Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. RockSpring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Stockholm City Blues.
1: Tolik Mark Langan, Stockholm City Blues, a já už se budu loučit na samý závěr ještě zazní King Dude a já se těším na slyšenou tentokrát mimořádně v sobotu jako záskok a pak příští týden ve čtvrtek v obvyklý čas poledne a pak ještě večer se Sleep Clubbingem.
2: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Marie Kešovsky. Jmenuje se Jsou dny.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repetefest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Taige.

0: minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
1: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
11: Drahá Kate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meet Factory. Více info na meetfactory.cz.
12: Reklama na Radio 1.
13: A já vás zdravím z Rada 1. Já jsem Martin Uza. Dneska tu jsem výjimečně na záskok od 3 do 6. Tak si pustíme nějaký písničky, teď už. Zapomněl jsem a single Andělé se nad domy vznáší. Přeji příjemný poslech.

0: jedna?
1: No tenhle jingle to nevím.
2: A to byli Zapomněl jsem a my zůstaneme u nás tady v Česku. Teď už kapela Taige a single Oswald.

A teď už nám dohráli Taige a nás teďka čeká trošku změna do rychlejšího Frost Children, single Satellites, teďka odkaz na Creepko, který bylo teďka o víkendu.

0: Studia 1.
1: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
9: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planéo.
10: Reklama na Radio 1.
11: A je to 6 dní, co Kelela vydala novou desku s názvem New Avatar, a tohle to je úvodní single Idea One.

Nám právě dohrává Kelela, song Idea One. Jako další jsem si tu přichystal minneapoliskou kapelu, která si říká She's Green a která vydala taky nedávno novou desku Swallow Tail. A já jsem vybral z této desky taky úvodní single, jmenuje se Locket a je to skvělá kytarovka.

0: Poprosím š jako škrr.
1: Rádio 1.
2: S novinkou se přihlásil taky Childish Gambino Dahy na singlu Running.

Právě nám dohrál Childish Gambino a teďka už Genesis Owusu, který po své květnové desce Trouble Squilla vydal další super single, tentokrát s názvem Human Again, ve spolupráci také s Kie.

0: cítíte ten
1: klid? Radio 1.
2: A to byl Genesis Owusu a teďka už skvělá kytarovka Slow Pulp single Not For Nothing. Posloucháte Radio 1 dneska s Martinem Nouzou.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panská7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
0: Jedna reklama.

0: Rádio 1. Dívka s kytarou.
1: A nám právě dohrál A Drug and She a single Dance Floor. A teďka už mega takový rare nález Mark.net song, guitar song.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
2: Hip-hop camp je zpátky.
3: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
2: Rap, DJing, b-boying.
3: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
2: 2 dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
3: 21. a 22. srpna, Hip-hop camp Kosmo.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už tam bude?
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude?
7: Přestaň, štíjí mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
12: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
13: Reklama na Radio 1.
14: A teďka následuje single od zpěvačky, která se říká Alex vs. Alex, křesným jménem Sofia Insua, která se narodila v Guatemala a teďka žije v New Yorku a v Berlíně a vydala ten skvělý single Garden.

0: Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
1: A já jsem si na dnešek připravil docela dost takových lofy projektů nových, vznikající. Tady americká zpěvačka Backyard Daughter a single Ceiling, který taky vyšel minulý týden.

A nám právě dohrává Backyard Daughter single Ceiling. A teďka už mám přechystanou kapelu Kelly No Breaks, což je taková poproková kapela ze Stockholmu a taky napůl z Paříže. Je to duo a mám tu nový single, který se nazývá Kelly. A my už máme 16. hodinu, posloucháte Rádio 1, dneska výjimečně s Martinem Nouzou.

A nám už dohrává pařížsko-štokholmská kapela Kelly No Break se singlem Kelly. A teďka už tady mám připravenou americkou producentku Daisy, která dříve byla známá pod jménem Baby, ale protože ji poznamenali nějaké velké životní tragédie, jako ztráta otce a narození syna, tak přišla s tímto novým projektem a ze mě dělá zajímavou elektronickou taneční hudbu a tohle to je single Punch.

0: Kulturní servis.
1: A my už tady máme kulturní servis. Dneska je čtvrtek 16.7. a máme 16.15. My si představíme dnešní koncerty a tančírny v Jazzdoku 21.00. Kristina Bartas, Red Landscape featuring Jure Pukl. Bude se jednat o křest alba. V Cargo Gallery 19.30 La Forasteria plus Chico Toro plus Yobi Tao. Groove Bar 21.30 Control Alt Delete Night s Effective a Graphic. Rock Cafe 20.00 Ukraine's Not Dead Breakout, Chat 8, Ines. Filmy, Edison Filhub, 19.00, Mumie se vrací. Kino pilotů, 18.50, Stvoření pro lásku, 20.50, Backrooms. Kino Dlabačov, 18.30, Mouchy, 20.30, Šeptej. Letní kina u Keplera, letní kino u Keplera, 21.00, Přehrada z písku. Letní kino Dlabačov 21.15 Hausu. Kino Lucerna 20.00 Odyssea. Divadla Depo 2015 v Plzni 16 hodin o Popelce. Městská knihovna v Praze 16.30 za dveřmi. Michaela Stará odvedle. Ostatní máme tady Tereziánské křídlo Pražského hradu 17.00 Procházka Jelením příkopem s fotografem a ornitology. Avoid Floating Gallery 19.00 Nemůžu se zastavit. A na Radio 1 v 18.00 Odvážné palce, v 19.00 CD Nonstop, Angine de Poitrin francouzština 20.00 Hit paráda Hrada 1 22.00 AM 180. Teďka už posloucháte dále Hrada 1 s Martinem Nouzou a my si jdeme pustit další songy.
2: Reklama Rádia 1.
3: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
4: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Reklama na Radio 1.

a nám právě dohrává Declare single Naming You a teďka už nám začne hrát Salom, I'm Lazy, I Admit.

těžko více dohledat této producence, která se říká Salom. Dodal jsem jen, že je based in Europe a vydala teďka skvělý EPčko Sailors, ze kterého jsem vybral právě tenhle single I Am Lazy, I Admit. A teďka už další skvělá elektronika Do Tyrx, single Refright.

0: Palce. Nekompromisní palce nahoru nebo dolů k filmovým premiérám týdne. Každý druhý čtvrtek od 6.
1: A s novinkou se přihlásili taky Sunlux a jejich single Want You to Love.

No, Sunlux v naprosté formě, můžete se na ně těšit už, už za rok 14. března v Roxy, kam přijedou představit novou desku. A teďka už Anthony Smirek a nový single s názvem Seminole.

úplně skvělý single John Hopkins, Imogen Heap, a single Reckoning. A teďka už Jungle, single Someday, Somewhere. Skvělá taneční pohoda. Posloucháte Rádio 1 s Vlhem Nouzou. Celý playlist najdete na webu Rádio 1. A kdyby se třeba chtěl něco zahrát, napište do chatu na webu

0: Právě jenom dohrává Mary in the Junkyard a single Plot. A teďka už mám přichystanou pozudbu a opening jejich nové akustické desky, která vyšla k výročí 10 let kapely. Single se jmenuje Bude to dobrý, ale bude to jiný. A určitě ten song znáte, ale tady v novém provedení, tak trochu k táboráku, kapela vydala i takový krásný zpěvník s hrozně hezkým zpracováním, tak třeba na léto k vohníčku někam na vodu se vám tu bude hodit. Pozudba, bude to dobrý, ale bude to jiný.
1: Jeli jsme spolu všechny tři mory, vzedmul se kopec, krajina za oknem pomalu na

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
8: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
12: Reklama na Radio 1.

úplně skvělý single od A Cloud the Sky, Sky Kotary, newyorský producent, zpěvák, songwriter, vydal desku In a While This Will All Be Gone a já jsem osobně fakt nemohl vybrat jenom jednu věc z toho, moc doporučuju si to dát, skvělý. Teďka už Police, Sven a song Shiner.

0: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš, ale já mám jako prvýma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
1: No, přece Rádio 1 poslouchám.
2: Ale v tom případě to znamená, že seš...
1: No, otesáno, se rozumí, ne? Vypil jsem 16 piv, 4 zelený, sněd jsem tacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe jaky sežeru.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Reklama na Radio 1.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Marie Kešovsky. Jmenuje se Jsou dny.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na Repete Fest 2026, který se koná od 24. do 26. července na zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystoupí tam například Pokoj 25, Laser Viking nebo Taige.

právě nám dohrála kapela Kola a single Hedge Sitting. A teďka už Rosa Walton a single Heart to Heart Break. Posloucháte Rádio 1, je 17.30. Výjimečně s Martinem Nouzou. Mějte hezký den.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panská7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
0: Jedna reklama. Teďka už novinka od Future, single Hollywood. Pro pořádek předtím nám zahrála Rosa Walton, single Heart to Heartbreak, půlka Let's Eat Grandma.

A nám už dohrává Future single Hollywood, teďka z nové desky, která vyšla v pátek. A jako další single tu mám přistaný ze Slovenska, Adam the World, single Svoje město máš. Posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou.

CD Nonstop. Tvorbu kanadského experimentálně rockového dua Anjine de Poitrine charakterizují mikrotonální kompozice s vrstvenými kytarovými riffy. Jejich albový debut s příznačným názvem Volume 1 si vydali v roce 2024 a vy si ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

A právě nám dohrála kapela Stratopilot, single Zem, můžete pro ně hlasovat ve Velké sedmě. A já už se s váma loučím, já jsem byl Martin Nouza, příště tu budu už teďka v úterý od 6 ráno, tak se budu moc těšit, mějte hezký zbytek dne a teďka už od 18 odvážné palce. Poslední song, který tu mám přichystaný, Chelsea Wolf a single That Is Not The End. Mějte hezký den.

0: No.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Reklama na Radio 1.

0: a jsme u toho.
1: Posloucháte, tak posloucháte Rádio 1. U mikrofonu vás zdraví Viktor, odvážné palce. Dneska to bude hodně odvážné, což šlo poznat už podle toho, že jsem zapnul všechny mikrofony, jenom ne ten svůj, protože není zde Iveta, která bývá kapitánkou tady mixážního pultu. Ještě zde není Ivča, ale je za dveřmi, protože šla vyzvednout hostku, jednoho ze tří lidí, kteří tady dneska budou spolu s námi a právě přichází. Pokud sledujete náš Instagram, tak víte, že máme dneska velmi vzácnou návštěvu. Čau, Ivčo.
2: Ahoj.
1: Ty jsou taky vzácná návštěva, ale o tom to ještě není. My tady dneska máme totiž celou delegaci vítězného filmu Karlovarského festivalu.
2: Ano, jak se hodí, že Viktor dělal meet and greet zrovna k vítěznému filmu.
1: Ano, třetí rok v řadě. Pokud chcete vyhrát Karlovy Vary, tak si domluvte meet and greet se mnou. Je tam velká pravděpodobnost, že se to stane.
2: A já chci říct, že pokud chcete vyhrát Proximu, tak si domluvte, abych vám vedla debatu, protože za čtyř let se třikrát ten film, co jsem měla já na debatu, vyhrál Proximu.
1: No tak to bychom mohli založit nějakou firmu společně tady na obchodování s rozhovory. To jsem vždycky chtěl. Každopádně to, že tady máme hosty, znamená, že část dnešních palců bude v angličtině. Jak jsem pochopil... Bez titulku. Jak jsem pochopil v čase, kdy do Rádia 1 vodím hosty různých koncertů, který promujem, což je mimochodem případ i kapely Vuliv, která hrála teď před chvilkou, tak angličtina není problém pro mladé i starší posluchačstvo Rádia 1. Takže nebuďte překvapeni, že část tohohle dílu bude v angličtině. V angličtině bude tenhle úvod za chvilku, kdy se ty hosty představíme. Potom se probereme varama, zhodnotíme, jestli film Padlé ovoce vyhrál právem. Zhodnotíme i nějaké jiné filmy, které jdou do kin, protože jsem v rámci srovnání Karmy navštívil premiéru filmu Bardotky. A potom budeme vést obsáhlejší rozhovor tady s touhle ohlašovanou delegací, která už tak trošku smutně kouká, protože neví, co se děje. But as promised, we'll do the introduction now, then we'll do the review bit, and then we will get you all involved. We are very happy to have the Crystal Globe winners from Karlovy Vary here, the director of Fruit Gathering.
2: It's the first time for us.
1: It is.
3: Yeah, I'm very happy to be here too.
1: We also have the producers, Cucu Shea, who is hiding behind the screen. Hello, yeah. And also Tidy, who is the cinematographer and also one of the producers, and also a person who used to be a FAMU international student. So we will discuss how the education in Prague went as well. Mm. But before we do that, we'll do our Czech bit. And now we are going to review your film in Czech, sorry. Ivča si dohnala, nedohnala.
2: Já jsem to nedostihla, nestihla.
1: Yeah.
2: Já jsem viděla část, ale ne celý, takže...
1: A z té části...

0: jsem říkala v těch bublinkách varských Ivetě, jak se naučit dýchat pod vodou, takovej jako doják rodinej, ale hrozně dobře udělaný. Jako pro celou rodinu a fakt jako strašně dobře zahraný a pak jako hravě udělaný a tady tam byl special screening, chápu, že to není úplně festival soutěž, ale prostě fakt to jsem hodně, hodně emotivně mě zasáhl. A pak teda jsem ještě měla debatu k filmu iránskému dokumentu, který vyhrál v Cannes cenu za nejlepší dokument a on se jmenuje Nácvik revoluce a to je takových 5 kapitolách vlastně přes individuální příběhy lidí spojených se životem režisérky, tak vlastně vyprávěnej nějaká moderní historie Iránu a o tom, jak se tam lidi neustále jako doufají, že se něco změní a budou si žít líp a nikdy to nedopadne. Takže je to takový jako drsný film, který když končí, tak jsem měla fakt, jsem si říkala, to tam v tom kině bude úplně ticho a nakonec nebylo a obě ty debaty vlastně k těm filmům byly hodně dobrý. A ty delegace byly jako takový, že jsem měla pocit, že jsem byla ráda, že jsem tam jako, že toho může být. Takže tohle pro mě byly asi takový vrcholy, pro mě jako karlovarský. Ale viděla jsem třeba jako Fjord, můžu říct.
1: Viděla.
0: Na ten jsem šla ten poslední den a jako přišlo mi to fajn, ale že by mi to nějak extra moc jako zasáhlo, tak to nevím. Ale zároveň jsem už tam jako pracovala hodně únava, takže musím říct, že
1: stárnu,
0: je to na mě vidět, teda na mém jako to pocit, nebo respektive na způsobu, jakým prožívám karlovarský festival.
1: Takže byly náročnější vary letos než ty roky předtím?
0: Spíš jsem se musela víc šetřit, no.
1: Jo, to já jsem dělal taky, ale uteklo mi to navzdory menšímu počtu kocovin teda jako nejrychleji ze všech festivalů, co jsem kdy byl a že už jsem jich taky byl. Ale to je taková jako subjektivní kategorie.
0: Jsi festival, na kterém člověk pracuje, tak fakt se to nemůže užít jako divák, no.
1: Já jsem stihnul kolik? Asi 3 filmy. Stihnul jsem film Rose se Sandrou Willer, který půjde do české distribuce a tudíž o něm budeme mluvit. To je taková jako černobílá, melancholická deprese, která na mě ze začátku působila trošku jako Sound of Falling, maličko jako rigidně až trošku předvádivě, ale s postupem času, s tím, že ten film má necelých 90 minut, to mě to vlastně jako vtáhlo a potvrdilo nějakou inteligenci za tím příběhem, který to vypráví a za tím poselstvím o nějaký jinakosti a tak. Takže to bude výhledově palec nahoru. Pak jsme s Ivetou viděli společně film Dějiny betonu od Johna Wilsona, o kterém jsem taky referoval v těch bublinkách, ale rád o tom budu mluvit dál. Tohle si myslím, že je věc, která jako už díky spojení Johna Wilsona s HBO na jeho seriálu jako se výhledově na nějakých platformách objeví. Každopádně je to prostě Johna Wilsona jako známe, to znamená taková jako krásná, jako velmi zábavná koláž momentek a motivů pospojovaných prostě různými asociacemi, které rozhodně vypráví o betonu, ale taky o existenciálních otázkách všeho druhu. A potom jsem viděl, ať už ve Varech, nebo jsem si potom dohnal české filmy, které přirozeně půjdou do distribuce, ale některé dřív, některé později. Určitě dneska budeme mluvit o Mistrini, protože ta míří do kin, stejně jako Bardotky, již příští týden. Potom jsem viděl ten český soutěžák Šimona Holého, Čika Čeka. To jsi nevěděla taky zatím. Uvidíš.
0: Uvidíš.
1: A pak jsem viděl teda filmový návrat režiséra Zdeňka Tyce, který se jmenuje Město otců, který byl stejně jako mistrně uveden ve zvláštním uvedení a který půjde do kin nejpozději ze všech těchto titulů až někdy v říjnu. A to bylo jako hodně velké VTF. A vlastně jako krátce o tom můžu jako
0: já jsem vlastně viděla Vyvoleného akorát z těch českých.
1: Jo, o tom jsem slyšel vlastně samé.
0: A pak je to
1: přišlo. Jo. A o Vyvoleném jsem slyšel vlastně docela dobrý věci.
0: Já právě taky, no.
1: Jo, a ne. Mm-hmm. Jo. Jo, a Pramen jsem viděl. Ten jsem viděl včera na premiéře a ten dneska vstupuje do kin. No. Takže o tom budeme mluvit.
0: A pak teda
1: určitě.
0: Z těch jako československých jsem viděla teda toho Milovníka nebojovníka, což je ten film, který hrál Proximu.
1: Tak.
0: Tam ta pracovní povinnost vezím debatu desetičlennýho štábu. A musím říct, že herci Adam Kubala a František Beleš by mohli vystupovat jako stand-up duo. Tak tam jsem

0: Tak to jako díky tomu jsem to musela vidět. A jinak jsem teda ještě viděla Absolventa, který jsem se skoro nepamatovala, a bylo to hezký, že jsem se dělala 3 řady za Dustinem Hoffmanem, takže bylo fajn jako vidět to s ním. Říkala jsem si to
1: občas. Byl vzhůru celou dobu?
0: Jo, kontrolovala jsem ho. Vypadal, že jo. Já jsem teda viděla jenom tu hlavu, ale nesesunul se.
1: Jo.
0: A pak jsem viděla Kes od Kena Loacha, kde jsem teda hodně ocenila, že ten 90-letý Ken Loach nahrál docela dlouhou zdravici, kde vlastně mluvil o tom, jako inspiroval film Český nový vlny. Takže to bylo fajn, že on je přece jenom s tím festivalem tak jako spojený, myslím, že spousta lidí to neví, že prostě on tady byl v těch na přelomu 60. a 70. let a třikrát soutěžil na začátku kariéry, že ještě než vyhrál Kán a všechno možný. Taky bylo hezký, že samozřejmě ve svém věku už jako se mu úplně dobře necestuje, ale že nahrál fakt jako dlouhou zdravici, ve který řekl něco jiného, než jako čaute a užijte si film. A pak jsem teda stihla jsem toho Kantonu a to jsem taky právě pak se rozhodla, že radši budu chodit na večeře, než na filmy.
1: Víš, a to mě zrovna zajímalo a nestihl jsem, takže jsem o něj
0: nepřišel. No a je to průměrný dokument. Jo. Je to jako průměrný.
1: No zajímavým člověku, ale...
0: Ano, ale jako když podle mě ho o něm hodně víš, tak se tam podle mě neví, nedozvíš toho moc novýho. Nejlepší, když o něm víš tak jako málo, ale i tak, jakože je to takový televizní dílo, který je strašně jako našlehaný, aby jako to dramak do toho, což já nemám moc ráda, takže to mě trošku zklamalo. Ale několik, nevím, třeba tak 10 lidí, nebo kolik bylo v tom pupu v obecenstvu, který se tam přihlásil na začátku, že neví, kdo je Eric Cantona, tak se dozvěděli, kdo je Eric Cantona.
1: Jo, tak s nás vydrželi i do konce.
0: Jo, tam nějaká paní na debatě pak říkala, že ona to na začátku nevěděla a že se jí to moc líbilo.
1: No tak dobrý. Já mám obecně rád lidi, kteří třeba nesnáší ten film, ale vydrží tam do konce.
0: A pak se ptají.
1: A pak se buď ptají, nebo třeba jenom, někdy to chtějí pochopit, někdy chtějí jenom ventilovat svou frustraci klidně i na té debatě, někdy ventilují jenom tím, že ve dveřích prostě na půl sálu vykřiknou. To je nejhorší věc, co jsem v životě viděl. A odchází prostě na supeně, ale všechny tyto varianty jsem zažil letos.
0: Já myslím, že na žádný tvý debatě jsem nebyla, ale byla jsem na debatě po světové premiéře podobilostného vztahu ke světu, což je z Imaginy. A tam teda jsem byla hrozně překvapená, protože já jsem viděla posledních 15 minut a to přišlo to jako velmi hardcore Imagina a tam ty lidi byli úplně nadšený.
1: To je dokument o Miloši Šejnovi, který se výhledově taky dostane do určitě nějak omezené, ale české distribuce, takže o něm budeme mluvit. Je to takový jako hodně výtvarně koncipovaný, trošku umluvený portrét tady tohohle jako osobitého dnes zhruba 75-letého umělce.
0: Se už nemluví.
1: Jo. No a já jsem to jenom uváděl a potom jsem musel jít právě v Husovce, takže debatu za mě vedl kolega Kořínek. A potom jsem jenom poslouchal, jak se Miloš Šejn jako nejdřív osmiloval a potom si všechny získal. Teda přinejmě jako tím filmem určitě taky, nebo svou přítomností v něm, ale potom i na té debatě. Na další debatách už Miloš Šejn nebyl, protože se vrátil do lesa.
0: Stihla si tu
1: správnou debatu. No a co jsem teda viděl po Varech, kde to taky bylo v hlavní soutěži, a viděl jsem to včera na premiéře v kině Lucerna, a je to film, který tedy vstupuje právě do české distribuce, je film Pramen režiséra Ivana Ostrochovského, jednoho vlastně z nejvýraznějších filmařů tady v úkol, jako na Slovensku určitě, ale určitě bych ho neomezoval jenom tady na tohle teritorium.
0: Když předchozí filmy se hrály v Benátkách?
1: Tak.
0: Nebo na Berlinále?
1: No a ten natočil film, který se odehrává v 80. letech, který tematizuje to, jak stát vlastně znemožňoval romským ženám otěhotnět, sterilizoval je s proměnlivou mírou jejich souhlasu a vědomí. A na té premiéře se Ivan Ostrochovský trošku jako rozčiloval, že mu teď všichni jako říkají, že tady objevil nějaké téma a otevřel téma, zdravíme Honzu, ale tvrdil, že to tak není, že to je prostě téma, o kterém tady od 80. let vyšly hromady článků a hromada novinářů se tomu věnovala a on prostě jenom měl potřebu vlastně natočit film, kterým se vrací do romského prostředí a ukázat vlastně, jaké příšerné věci se těm ženám děly a jak se s tím minimálně na Slovensku vlastně společnost do dnes úplně jako nevyrovnala. A ten film teda vypráví pro někoho trošku problematicky prostřednictvím ženy, kterou hraje Aňa Geislerová, která přichází do takové zapadlé nemocnice někde na Slovensku, kde má ambici stát se primářkou. A ten její trošku osobní příběh je o tom, že vlastně jí, co by ženě, to není dáno v té době. A tím, jak se tam zčuchne s jednou sestrou nebo sanitářkou nebo tak, kterou hraje Simona Boledovičová, tak vlastně začne přicházet na to, co se v tom špitále děje stran těch sterilizací. A vnitřně se v ní vlastně probudí nějaký odpor tady vůči tomu. No a Pramen je film, který chce si nás získat na svou stranu nikoli v nějakým vyhroceným dramatickým příběhem, ale spíše nějakou postupnou cestou, kterou si projdeme s těma hrdinkama a kdy vlastně stejně jako ta protagonistka začneme nějaké věci chápat, aniž by to sklouzávalo k nějakým jako zásadním dramatickým zvratům. Byť samozřejmě se tam dějí jakoby nehezké věci, včetně no spoilers, smrti dítěte nebo nějakých partnerských rozkolů a tak. A pro mě je ten film, jako já cením to východisko a ten přístup k tomu, ale zároveň jsem měl pocit, že sleduju vlastně něco prostě, co je taky tak trošku jako podvázáno pod koulema, abych tak řekl, a co mě nikdy nepřesvědčilo o tom tu cestu si opravdu jako intenzivně prožít. On ten Ostrochovský nějakým způsobem osciluje mezi takovou jako analytickou odtažitostí vlastně. Hodně těch scén je snímáno třeba přes sklo, pracuje se tam s různými odrazy a tak. S troškou ornamentálnosti, je tam x scén prostě se zvířátky, z broučky. Ta postava ty Geislerový prostě kontempluje v takové jako v hezké romantické zimní zahradě a objevuje se v lese, kde prostě kouká na mršinu a jakoby ty obrazy jsou silné, ale vlastně nějakým způsobem jako nespojité. My ten šerosvit toho filmu vlastně přišel v něčem docela neproduktivní. Jsou tam jako interiérové scény, ve kterých je vlastně skoro až těžké rozeznat, jakoby, co se tam děje, protože jsou nasvícené prostě, jak nevím, svíčkama v Barrym Lyndonovi nebo něco takového. A pro mě v součtu těch 88 minut, což je shodou okolností identická stopáž, jako má film Bardotky, nevím, co to znamená ještě.
0: Tak no, se do symboliky čísla 88 ročně
1: ne, to bych to vůbec, to jsem, no. Ale oba ty to filmy mají 88 minut. Každopádně ten Pramen je prostě film, který pro mě nakonec působil jako nějaká prostě chronická nespavost, což znamená, že vlastně to člověka pořád udržuje v nějakým jako nepříjemným pocitu, ale zároveň se nikdy úplně nepodaří dostat k nějaké opravdu jako intenzitě. A byť prostě cením východisko, cením některá tvůrčí řešení, tak se přiznám k tomu, že jsem s tím filmem jako docela zápasil. A ten problém, který slyšíte v mikrofonech, je voda, kterou si dávají naši hosté. Dobrý večer. A dohromady prostě jsem odcházel tak jako nezasažen, no. A teď řeknu palec nahoru, bude to znít blbě, viď?
0: Jako ne, tak obdivuješ ten film, jenom no. Že to prostě nestrlo, no. Tak to je, to, jako...
1: je to prostě takový film jako výčitka, film, který prostě ukazuje, jaké příšerné věci se děly, zároveň to ukazuje bez nějaké přepálenosti. Je to velmi přirozeně vrostlé do toho romského prostředí, rozhodně Ivan Ostrochovský jako nijak neexploatuje a ani to u něj nepřekvapí, prostě tady tohle přijde mi to jako velmi chápavé, ale zároveň, abych parafrázoval prostě tady film Čeka Čeka, jako nějaký drámo by to možná malinko chtělo, no, aby to poselství bylo doručeno trošku úderněji. Protože to je vlastně film a téma, který klade otázky. Jakoby ten film je prostě o tématu, ale zároveň je tak jako artově distancovaný a tím, že se tam brouček projde po bílém prostěradle, prostě ty otázky odpovězeny nejsou. A ano, jako řečeno frází, je to ten typ filmu, který v nás může doznívat, ale zároveň bych asi chtěl, aby nám k tomu dal trošku více záminek, než dává. Jako takzvaně důležitá věc, určitě velmi kompetentně poskládaný film, ale zároveň jsem prostě zůstal nezasažen, decentní palec nahoru tady. tedy směrem k Hadímu prameni teda, který vyhrál ve Varech cenu Fipresci, novinářské kritiky, a to je všecko. Z mý zkušenosti ceny Fipresci se většinou jako nepřekrývají s cenami porod.
0: No, ale je vlastně zajímavý, že letos v hlavní soutěži vlastně žádný český film, když nepočítáme to, že teda vítězný film je česká koprodukce. Ale z těch domácích filmů, jak se tak jako říká, že vždycky je to tak, že porota má trochu v notách dát něco českému filmu, tak...
1: Tak to se tak jenom říká. No,
0: ale
1: a co
0: často
1: kdyby...
0: tak bývá.
1: No, tak jo. Přemýšlím...
0: Loni bylo zvláštní uznání.
1: Jo. Burmistr, viď?
0: Mhm.
1: Jo.
0: Jakože bývají zvláštní. A plus jakože domácí vyhrál, že jo, se dá říct taky. Tak spíš jako český film.
1: No tak co kdybychom se dali třeba 5 minut v angličtině, pak si postuji reklamy, to mám udělat, jsem slyšel, a pak zase recenzovali něco česky a pak se zadali angličtinu.
0: Co si
1: anglicky umíš?
0: Zkusím.
1: Výborně. Let's do a bit of our interview, finally.
2: Hello.
1: As mentioned, we have the Crystal Globe winner with us, the whole team. So first of all, congratulations.
2: Thank you.
1: I think it's a deserved win, and I'm glad I don't have to pretend that. So how did you actually learn that you won? Because you arrived at the festival on Wednesday or Tuesday maybe. Then you had a premiere of your film the next day. Then you hung for a day, and then you went to the closing ceremony and won.
2: Yes, actually, the festival only offer for 4 nights, which is for everyone. And then they're saying that if you win award, that they will extend that still. But yeah, I was informed that there's something happened, but you had to stay for one more. Mm-hmm. I mean, we can do it. But they don't know. They don't tell us which award we are going to win.
1: Okay.
2: So I thought that just to be very practical reason, I thought maybe some small award like jury award or maybe best director. I never really expected the Crystal Globe because this is my first film. And then, you know, the first film, and this is my first time ever in such a big festival, a main competition. Then you know you don't really have that much expect that being there is already huge for you. So yeah, I mean, it's like okay, don't expect so much. Maybe small award or the best could be like special jury or maybe the best director. But I never ever expect the Grand Prix.
1: So after you were sitting there and the awards, there was only one award left, which was the Crystal Globe. That then you knew it must be it, right?
2: No, I'm thought that maybe they're mistaken. I never ever think that because the arrangement is quite different. Because I mean, I've never been there, of course. So usually that they announce the award one after another, right? So then suddenly that they announce for the next film with the screen, and there's a Julia Binoche accepting the award, and there's one award, and I thought that it's weird, and I would think maybe they just want us to stay for the ceremony, and I really didn't expect that. You know, maybe logically I should, yeah. But I was thinking that it's impossible for me. So yeah, it was such a bizarre, and then it was I won it or I would go back with empty hands. So I was pretty. Expect for the worst, not the best.
0: Have you already heard some kind of I don't know how it was received this news in Myanmar? Maybe you know, in your country, if they are interested in the award from Kalojevari?
2: Of course, because I think we this young generation of youth or the filmmakers, they are aware of the big awards. You know, this is one of the biggest in the independent film, and of course they aware of it. And for the first time, it's been a Burmese film in a main competition for so long, and then we won it. So it makes the news in the media for that to a certain extent. Not everyone like all over the place, but they have aware of that, which is also they also aware that this is significant. Yes.
1: By the way, what are the possibilities of distribution of your film back home? This is a good point to mention that the film will be hitting Czech cinemas at the end of this month. So local audiences here will be able to see it. But what about your home country?
3: Yes, we are also planning to distribute the film in Myanmar. And starting because of this award, I think the film opened so many doors for us. So we'll start sending the film to other Indonesian film festival, And also we are already like discussing with like a Thailand distribution also. And then for Myanmar, we have to go through the censorship, and then there will be some there might be some censor cut, and then after that maybe we will discuss with the authority to get into the cinemas. But we already start promoting about this award, and a lot of media in Myanmar are writing about it. So there's a lot of opportunities for us to. There are a lot of chance for us to go into cinema, I think.
0: How easy is to make a film in Myanmar? Is it how many films are made there during a year? Do you know?
3: We have quite a lot of film every year by in the mainstream industry, but mainly they are like entertainment film, soap opera and comedy kind of film. But like independent film scene is very small, and a lot mostly we manage to do short film and documentary. Only a few independent film has been made in Myanmar, and mostly we have to focus on the festival, and very very difficult to distribute a film in Myanmar.
1: Vid Janeček, who is a producer or co-producer on the Czech side, and also a personality very much involved with the Czech-Burmese relationships, especially in terms of movie making. He was mentioning that the typical distribution in Myanmar would not be via cinemas, but via like video discs. Is that still the case, or
3: no?
1: Or it was in the past like this?
3: Yeah. It was in the past, like before the digital like transformation. Like we used to have a lot of like the rented house in the neighborhoods, and then you can rent
2: CDs,
3: DVDs, or like in VHS time, you go and rent the VHS tape in the rented house.
1: Čiže na reklamu. Vy stále posloucháte Odvážné palce. Za chvilku budeme pokračovat tady v rozhovoru s vítězi Křišťálového globu z Karlových Varů a taky se dočkáme dalších recenzí. Bardotek samozřejmě, ale teď už reklamní povinnosti.
4: Reklama Rádia 1.
5: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Zdar, tak co včera?
9: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
8: A přes co máš televizi?
9: No normálně, přes anténu.
8: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
9: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
8: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
10: Reklama na Radio 1.
1: Odvážné palce pokračují, bavíme se o filmu Padlé ovoce, který vyhrál aktuální Karlovarský festival. My jsme si o tom filmu vlastně ještě nic neřekli a já jsem teda jediný, kdo ho viděl celý, tak svůj palec nahoru ještě doplním nějakým pozadím tady toho filmu. Je to takový jako velmi křehký příběh o hrdince, respektive hrdinkách, o ženě, která pracuje jako šička, zároveň řeší to, co řeší mnoho mladých lidí v Myanmaru neboli v Barmě, a to je, jestli zůstat nebo odejít. do toho to vlastně řeší i se stárnoucí matkou, která naopak se chce vrátit do místa svého rodiště a prolíná se tam vlastně motiv, řekněme, jako toho mládí, které má trošku zaječí úmysly, ale zase neúplně, není to tam jako jednoznačně daný, a toho stáří, které vlastně je zakotvené a má nějakou jistotu a nějaký pocit bezpečí právě v tom prostředí spojené s těmi kořeny. No a do toho se tam velmi nenápadně a neokázale rozvíjí i milostná linka, respektive linka nějaké vzájemnosti s kolegyní z té továrny, kdy vlastně není úplně jasné minimálně zprvu, jakoby o co těm dvěma ženám jde. Buduje se tam nějaký vztah skrze to, že jedna té druhé půjčí peníze a vlastně potom neví, jestli ten kontakt udržuje jenom ve jménu prostě vrácení dluhu. A ten film je hrozně hezký v tom, jak vlastně neokázale a zároveň jako přehledně, ale i s nějakou nejednoznačností vrství tady všechny tyhle motivy. Je to film, který je velmi jako jednoduše nasnímaný v takových jako centralizovaných jednoduchých záběrech, které jsou jednoduché, ale vlastně i hodně účelné. Ten film rozhodně zachycuje nějaké jako nepříjemné věci, co ta hrdinka musí řešit, ať už osobní nebo i v tom společenském kontextu, ale nikdy to neupadá do nějaké jednostrunné deprese. Je to vlastně film, ve kterém ona sice chodí prostě zanedbanými ulicemi, ale chodí v něm prostě s takovým jako elegantním paraplíčkem, což je vlastně docela jako výstižný moment toho filmu, kdy na mě ta hrdinka vlastně působila, jakoby už si toho odžila tolik, že jim tak něco nezaskočí, a byť v tomhle je samozřejmě něco trudného, tak zároveň je to vlastně jako dobré východisko pro to, jak se dobře popasovat s nějakými dalšími strastmi, které život může přinést. Takže rozhodně od toho nečekejte nějaké prostě poverty porn, jakože vůbec to se jako neráchá v tom nehostinném prostředí, kterým ty hrdinky částečně prochází. A pro mě bylo docela snadné vlastně si k ním najít cestu právě skrze to, jak je to vyprávěno. Je to takový hodně jako tlumený, komorní, civilní film, který má zároveň velmi jako specifický rukopis. A rozhodně to není jenom ta v uvozovkách exotičnost prostě prvního barnského filmu v Karlovarské soutěži, proč byste to měli vidět. A vidět to můžete, protože ten film příští týden půjde do distribuce a najděte si ve svém artovém kině tady tenhle kousek.
0: A tvůrci nám řekli, že tady jsou do konce měsíce, takže ještě můžete chytit i nějaký s debatou třeba.
1: Je to tak. We just reviewed your film without you understanding any of it. Sorry about that.
0: He praised it. So
2: yeah, thank
0: you. Can then Google translate it or something.
1: And I wanted to follow up by asking about your background. If people check your Instagram, they will see a lot of books involved.
2: Yeah.
1: Not so many movies. So I wanted to ask you about one thing, which is the let's say the culture education, and also your like personal background in terms of movie making, inspirations, books.
2: Yes, I was born in a small town, so when I was young, it's a very different world together. We don't have any access to internet or anything, so all the books are the one I used to read. And there's no cinema. I mean, there's a cinema of the big Hollywood or Bollywood movies available with this VHS or whatever, this sticks, but which is not my type. With my parents watch like 007 or James Bond or this blockbuster movie, which I honestly not interested at all. So cinema never played any role in my childhood. Then I finished my high school and I went to Singapore, and which was study engineering, which is seems like only one choice I have, whether engineering or doctor, which is, I mean, maybe none of them really interest me, but I think easier for me to study engineering. So I went there, Singapore, which is a completely different world. Then you have internet access and you have a lot of big library with full of books. Honestly, at the time, I cannot read English well. So I was like, I just walked around, and then I saw the cinema corner, like 1001 movies you have to watch before you die or stuff like that. So I just sit and read, which is simple English, so I can able to understand. And then it has a library of movies. So I usually even watch every evening a movie, because at the end, you don't even interested in what I'm studying. So I watch movies like that. And because firstly I watched the movie with the adaptation of the books as usual, and then I slowly and seen those pictures of very weird films, you know, like Tarkovsky, or like it's very obvious, like it's not the image I used to see, you know, where there is Tarkovsky or Antonioni or Bergman. Even the image looks so shocking, you know. So I said, like, that must be interesting. And I Google it and see this is the greatest film ever made. And so why not just take a try? This is how I started watching films. It's a very, very long year. I mean, I promised myself that I'm going to watch a movie a day for a while. So that's how I started watching movies. Most of the time, I don't understand. And at the same time, it's very alienated from me. Then I discover is Japanese cinema. And then a particular filmmaker which really triggers me is Naruse Mikio, which was not, he's not the most famous from Japan, but he's a master. Because when I watch his films belongs to my war, the world that I was brought up. So before that, I think the world I used to depict, I want to depict, doesn't really relevant. It doesn't exist in Bergman movies or Tarkovsky movie. Or like I'm not that alienated like in a Antonioni film. So when I see Naruse films, I think that I could have made a film, you know, telling my own world that I was brought up. So I think that's somehow it triggered me that I want to be a filmmaker. But it's just like a dream. It's many, many, many years of working. But I still remember this first moment of I think that the world I want to portray really matters. Yeah, that's kind of stuff. And the books is always there. You know, I keep reading and I stay now. I read a lot, and of course I watch movies, but I think I read more than I watch films, because I think you inspire from, or whether you go steal it from some different medium is better than you see your own medium. I think so.
1: You mentioned in one of your Instagram posts that books help you get through the difficult times. Can movies do that for you as well?
2: No, movies my difficulty. So yeah. that's the major. I think the most struggle for me is to make films. So, you know, like you're focusing all your energy to make films, and you watch a movie which is so good, it really pulls you down. Like, oh my god, they make great films. You know, I'm like, oh my god, what am I doing? So, I think movie gives you a lot of energy in a different way. But especially when I feel depressed, and the most reason I feel depressed or very difficult for the last few years recently is because of my film. So that time I think I need to go into the different world, which was the big book, so which really give me the a lot of solace, and then, you know, I can come back from the war of the one of the particular novel and kind of feeling motivated as a new energized person. So that's I think in the way that the books are the one who give me the a lot of energy, but I'm not trying to write. So maybe that I should go back to cinema. That will give me the solace.
0: But you wrote a script for Fruit Gathering, and the main character, especially Sung-yi, or what's the
2: Sun?
0: Yeah. So she's very interesting, like how, because she, her inner world is quite rich, and she, you know, her life is simple, but you can feel even from the flashback from her childhood that she, like, what she kind of, that she's the person, the introvert person that she kind of lives inside. So how did you build her, you know, like, on the...
2: Yes, I think, I think when I write, I try to write not to depends too much on the plot, because you know, when you are study filmmaking, or when you have study, I mean, I study editing later, I study editing in film school, so everything is the form and the structure which is like imprinted in my mind. So I try to write not to put like what's going to happen, or you know, where she's going from point A to point B. So I give her like a lot of freedom that she can explore, but I think it's also part of me, which was I have to put every characters. So it's, I think I take myself like a magnet, like, so I would pull the iron. So those emotions and all this, I just try to follow this, my instinct that really are inside me, and also the observation which appeals me. And like, maybe you are doing something, he's doing something, maybe his action is, I feel at inside, you know, I feel my mind. So I will take it in a way, and like, why not your action, why his action? Because I think I'm much more inclined to this kind of observation. So I observe people around me, not with the intention, but whatever people, their actions or their behavior, somehow make me feel attracted. So I would write down in my notebook wherever I am, whether in the bus or whether I'm driving. So I used to, and I just trying to put those moments which I observed with the character, and then see how, you know, how these things find its own rhythm and this like that. Because it was a very long process of writing. I mean, I like to write like this, that without any boundary in my mind, without putting into the narrative structure first. Yeah.
1: In the movie, my feeling was that everything falls into place perfectly, and I was wondering how much was left edited out, how much did end up on the floor.
2: I think when I write three perspectives, it's a three movie almost. I think that Sanji and the her friends or lover and her Sanji's mother. So when I write it for the first, it's a three woman perspective. So I write everything from. I write the whole story from a different woman's perspective. Then when it was reached to this final stage, and of course I know that we had to focus on the relationships on author. So there's a lot of the mother's backstory are being cut off, and there's a kind of resolution about this final action, which, I mean, no spoiler. So how does it really solve? I mean, there's a one solution that how these two women really do something, and, you know, the other girl has to forgive her and not to go to the police and all stuff. So those resolutions has to be cut off, because you pull the story down when you actually edit it. You know, and then when I'm writing, it's a lot of material. It's almost like a novel. So but then it's slowly congested into the script, which was quite tight, but still there's a different perspective. I just trying to, there's a narrative for the character, the relationships, but I just trying to go here and there a little bit, explore. But some of them has to cut off, because when you realize that when you see as a film, those moments are really out of that main narrated drive. So you have to cut off a little bit. So yeah, it's, and when I write it, it's like very, very big, almost like a novel. Yeah.
0: And was it natural for you that you will have three or more? It was like woman focused, you know. There's, for example, she could fall in love with a married man or something like that. It would be more usual, but
2: yeah, I think when I write it first, like there's no sexual encounter, but still there's a kind of attraction, and then because woman characters for me is very clear, because since from the very beginning that I observed, I mean, I saw one particular girl who was working in the factory area. And I just started imagine. So there's the setting of the factory and workers and the girl characters are pretty sure for me. And also the mother, grandmother, things like, because I was brought up with my mom and my grandmother mostly. So those are two women I saw all the time, every day. And then I still live with my mom. So yeah, I think the world of a woman are pretty familiar to me. Because I feel I have access to their war, but at the same time, I don't know everything. There's something misery, like sometimes it's everything okay. My mom suddenly getting very depressed for the money, and like, why? You're not going to be hungry anymore. But she's like, oh, why? That's such kind of emotional, you know, changes, especially this woman characters, something very mysterious to me. At the same time, I feel I understand. So there's kind of understanding, and there's kind of misery. So I think I feel kind of enjoying to explore this area of women's relationship or women's friendship. Yeah.
1: Tak, Odvážné palce jsou stále pořad, který posloucháte. My se dneska povídáme zejména s režisérem vítězného filmu Karlovarského festivalu. Aung je tady s námi.
0: Který říkal, ale že je o perspektivě, nebo byl psaný původně jako perspektivě tří žen, což je takový hezký oslý můstek, když jsme u tří žen.
1: Já jsem chtěl mluvit o filmu Mistr, někde je taky žena, ale ty máš lepší oslý můstek.
0: Přesně,
1: no dobře, tebe to taky zajímá, víš, jaký je film.
0: Já jsem zapomněla na mistrně, já jsem třeba pamatuju, že tady ještě chybí Bardotky a že už máme jenom 14 minut.
1: No, tak dobře, tak pojďme do toho. Spolu s Tomášem Plockem.
0: A mistrně já se dokoukám, na rozdíl od Bardotek. Jo, Bardotky nevím kdy.
1: A mistrně nám decentní palec nahoru, na rozdíl od Bardotek, teda taky. S Tomášem Plockem, který bývá občasným palcem hostujícím, jsme v úterý zhlédli, teda v úterý? Ano, který je jedno. Tak není jak jedno. U filmu Bardotky není nic jedno, samozřejmě. Zhledy premiéru filmu Bardotky, který příští týden vstupuje do kin, zajisté už jste o něm všichni slyšeli, protože jsou ho takzvaně plná média. protože je koncipovaný jako takový jako star vehicle pro tři herečky, respektive dvě, řekněme, herečky a jednu neherečku, Pavlínu Pořízkovou. Těmi druhými jsou Dagmar Havlová Veškrnová a Eva Holubová, které se potkávají. A já jsem od samého začátku toho filmu, který má teda, jak bychom říkali, 88 minut, stejně jako film Pramen, měl pocit, že sleduju vlastně takovou jako variaci pěti švestek Jana Svěráka, protože to je film jakoby se stárnoucími postavami, v tomto případě tedy ženami po 60. Film, který se snaží sdělit, že 60 není žádný věk a že prostě i v tomto věku je na místě naplno žít, potažmo si užívat. Proč ne, jakoby, s tím vzdělením samozřejmě rozhodně nemám problém. S tím už mám problémy vlastně všechno ostatní na tomhle filmu. Počínaje takovou jako AI otravnou titulní písničkou, přesto, že ten film má úplně stejné představy o drogách a opiátech jako ty Svirákovy švestky, to znamená prostě úplně scestné. A vlastně nic tady neomluví ani nějaká komediální licence. Ten film je samozřejmě jako komedií. Jsou tady důvtipné dialogy typu toho, když se dostanou ty tři ženy na vinici, tak se ptají nějakého vinaře, má víno tendenci se kalit? A jiná z nich odpovídá, tak tendenci kalit máme spíše my. A to je humor filmu Bardotky. Děkujeme za to. Úplně stejně lopotně se tam prostě pracuje s nějakýma pointama. Komediální herectví je tady vlastně úplně jako příšerné. Já si vzpomenu na to, jak Dagmar tehdy Veškrnová byla vlastně jako skvělou komediální herečkou, řekněme prostě v 80. letech, tak tady už spolehá jenom na to, že se prostě opírá, vlastně v tom filmu furt něco opírá a prostě podivně tváří. Nebyl jsem vlastně na žádné jiné premiéře podobného filmu, jakože už jsem na pár byl, která by byla tak mrtvá jako tady tohle. Vlastně ani to premiérové publikum, jako ano, smálo se místy, jo, ale prostě byly tam zároveň momenty, které byly úplně hluché. Ta postava té Pořízkové, třeba tam mluví, ona vlastně je přiznaně jako Američanka, která se vrací z toho velkého světa za těma kámoškama prostě do Česka. Původem je z Hané, takže mluví takovou jako špatnou americkou češtinou, ale s hanáckým přízvukem. Děkujeme za tento přínos.
0: No tak to je podle mě ale jakoby
1: ano,
0: reál.
1: Ano. Hmm. Ale prostě, a je tam právě takový jako sebereferenční moment, ve kterém ona právě říká, no tak co bych to byla za češku, kdybych zapomněla češtinu, něco v tom smyslu. A má to být jako takový to prostě sebereflexivní pomrknutí. Ten sám byl úplně mrtvej v tu chvíli ve smyslu, jako že tam, kdyby tam člověk slyšel prostě spadnout jehlu. Jakože reakce nulová. Hudbu skládal Ondřej Brzobohatý, opět se projevuje jako skladatel, který skládá prostě pro pět filmů najednou, z toho čtyři jsou Titanic, prostě je to jako úplně nemístně jakoby nabubřelá prostě opulentní muzika, podivná. Celý ten film začíná takovou jako montáží fotografií těch kamarádek z těch let studií, samozřejmě prostě to jsou AI fotečky, ve kterých Eva Holubová vypadá úplně jako Martina Sáblíková a to byl obraz, který mě pronásledoval prostě po zbytek toho filmu. Product placement tady je jako na úrovni filmu Evy Toulové, nezbytné, opravdu jako pamatuji si, jaké spotřebiče si koupit a jaký dort si zakoupit. Co mě naopak překvapilo je, že tam postava manžela Evy Holubové v podání Brouska, jak se jmenuje ten pán s kloboukem.
0: Otakar,
1: tak. Myslím. Jo, ano, Otakar. Tak tam čte A2, což jsem ocenil, ale podle mě toto nebyla placená spolupráce, nicméně je tam přítomná. No a prostě A Dáša Havlová tady je prostě tady jako ghost full Kajra Hrachovcová. Prostě hraje tam takový jako podivnýho diblíka, který jako se věnuje zahrádkaření, má u toho dokonalé nechty samozřejmě. A až vlastně ve chvíli, kdy tam byly pořád nějaké kytky, jsem si uvědomil, že ten film režírovala Hana Hendrichová, což je stejná režisérka, která režírovala Matku v trapu, kde byla se hodně levandulí. Takže tady v Bardotkách se leco o postavách dovíte skrze to, mezi jakou květenou se zrovna nachází a co s ní dělají. A je to celé strašně mrtvé, ten film. Kromě toho, že to jako má úplně nulovou jako dramatickou nebo dramaturgickou výstavbu, prostě špatný komediální herectví i výstavbu těch komediálních situací, prostě vrchol humoru tady je, když Vožrala a Holubová prostě leze po čtyřech jako po schodech. Opravdu jako není nutný. Tak jako je tam pár takových jako lehce kempy momentů, protože jedna z těch zápletek je o tom, že ty ženy pravděpodobně měly společného milence nebo lásku jako na té vejšce, nebo možná potom, to se tak nějak neví, a tahle postava, která tam není nikdy přítomna v tom filmu, jenom jako, jako fyzicky, tak on umře, to no spoilers. A on je potom trošku jako řeší teda, jako jaký byl ten jejich vztah k němu, a na konci toho filmu je taková trizna slash odhalování pomníku, protože ten muž byl spisovatel. A tam třeba jako to jako maličko zavánilo takovou jako kempovou přepáleností, kterou jsem ocenil. Ale to je zhruba tak všechno, no.
0: Že 88 minut dlouhých.
1: Čistě subjektivně ano. Jakože před filmem jsme si dali čajový nápojíček nealkoholický nejmenovaného sponzora filmu a ani prostě ty stopy kofeinu v tom čaji nepomohly úplně. A prostě je to film, který opravdu nejlíp vystihuje tam ta výměna s tím kalením. Je to prostě humor na této úrovni, jsou tam kytičky, jsou tam tři ženy, u kterých se shodneme, že ano, je v pořádku i po 60 žít. Jenomže problém je trošku v tom, že optikou tady Hany Hendrichové žít po 60 se znamená prostě infantilně chlastat. To je to, co má definovat tu svobodu a to, jak jsou ty ženy spokojené. No, tak nejsem si úplně jistý.
0: Tím se nechci úplně bavit po 60, no.
1: Také ne. Já ani tímto filmem přemýšlel jsem nad tím, jaký to může mít komerční úspěch. Myslím si, že to jako takzvaně zamaká. Protože český mediální prostor je plný tady bardotek. Ale jako marketingově ten název...
0: A zároveň pokud ani premiérové publikum, tak si prostě to jakoby lidi přijdou jednou a moc se to pak neroznese.
1: Tak typovačka, kolik lidí, kolik diváků udělají bardotky?
0: Ještě tak 25 tisíc.
1: 25?
0: To je málo? Moc?
1: Já jsem chtěl říct třeba jako 170 minimálně.
0: Ano, tak uvidíme, tak já tomu nevěřím, a ty tomu víc věříš. Já to vůbec nedokážu odhadnout moc tohle.
1: A kolik diváků udělá film Padlé ovoce?
0: No to se trošku bojím, že bude třeba 2,5.
1: To jsem chtěl říct zase míň, vidíš. Já jsem chtěl říct 1400.
0: Dobře.
1: Ale samozřejmě jim to přejeme.
0: Třeba to bude líp než ty tvoje fotbaly loni. Teda loni, minulý týden.
1: No,
0: minulý
1: to bylo tak proměnlivý, to bylo tak uprostřed.
0: Jeden strefil, no.
1: Tak pojďme odbavit ještě mistryni. A
0: já už bych neodbavovala.
1: My jsme začali později, tak můžeme asi předtím.
0: Já nemůžu.
1: Ty nemůžeš, no tak to řeknu hned. Tak na mistryni si posvítíme příště a ty si ji ale dokoukáš.
0: Já si dokoukám. Dobře, a jinak chci říct ještě, že mezi tím 14 dnema, co se teďka neuslyšíme, tak bude letní filmová škola.
1: Ano.
0: Kde já budu tentokrát.
1: Já tam budu nepracovně poprvé.
0: A já tam budu znovu pracovně.
1: Takže mě můžete zvát na nápoj i vču až po práci.
0: Mě můžete zvát na kafe.
1: Tak, kafe je taky nápoj.
0: No tak jo, tak.
1: Já jsem letos měl ve Varech obecně nejméně nápojů za všechny své návštěvy Varů. Doba se mění. Pojďme poslední minuty teda věnovat ještě našim hostům. Let's finalize our chat by getting back to you.
2: Yes.
1: Ang, you are also a person who is responsible for a movie magazine, which I wanted to ask about. Apparently it's the only film magazine that's still coming out in your own country, or...
2: No, it was...
1: Tell us anything.
2: Yeah, it was started in 2018, mm-hmm. because with me and my friends are doing it, because her father is doing the some printing business, so that we started doing the magazine. Because we don't really have translation of film theories and all that, and people really write about a bit in their own blogs, and we never really compile as a magazine, so we have an idea. So every it's like Inspire, a magazine like Nyan magazine in Asia, which every issue is focusing on by one particular subject. So like archiving for one issue, feminism of women in cinema in one issue, and then New Wave on one issue. So it was published like one magazine per year. So we could able to publish like 6 volumes before that political changes. But now it's we cannot continue, but still the community is doing small workshops and film trainees. And now we are opening up for the writing programs, and that's what we are doing. But it's mostly the film community. Film magazine is part of our project. So basically that I write about Burmese cinema and in a research way, because even we have a lot of information, we don't have proper research. So we did the 100 years of Burmese cinema in 2020. We did kinds of brief report about this, how what happened in 100 years of Burmese cinema in a very research-based way. And I also translate our film theory a little bit, and also write about how analyze the Burmese master films in a very, in a proper way of analyzing. It's not just about how good or how bad, but what is their mastery or craft, and what is their focus, and what is how they place Burmese culture in a narrative and stuff like that. So, which is the one we did it. We could able to do six volumes together in last five years. Yeah.
1: I also wanted to ask Tadej, because he studied in Prague. You did not, right?
2: No, Tadej, I didn't. Yeah. I studied in India.
1: Yeah. Yes. So I wanted to ask you about your experiences with the film school here. And then to both of you, how long have you actually been on board of the project for?
3: Yes. Yes, me and my wife, Tutu, we both study. We got a scholarship to come to FAMU to study 1 year academic program, and then we joined the CDM, like 3 year master degree program. And meanwhile, like we, with the help of the Vid Janacek, and then like we established a short film festival in Myanmar. We ran for 10 years till before the military coup. During this 10 years of Short Film Festival, we met a lot of young talented filmmaker like Al and other young filmmaker. And then we decided to do the feature film with him. So on this project, we have been like almost 9 years. We have been working on the project.
0: And what's your relationship to Czech cinema? Like, do you have some favorite directors? Have you seen some Czech films? Or?
2: Oh, personally, I've seen this Czech New Wave, which is like everybody's seen it, which is in the film school, you have to see it, which is very, very different from the other European culture. And yeah, I mean, I love For a Love of the Blonde, which is maybe a really cliche way to say that. And also the Daisies, you know, you can, everyone knows that. So yeah, I love this part of our Czech cinema. And I mean, I didn't follow that much of the contemporary, but some of the recent winner, like last year, it won the Crystal Globe. There's a Czech film, which I could not even to see that because it wasn't available in our country. But like, apart from this win, the following award winners, I don't really follow that much of the contemporary, but all this masterpiece of that part, the Czech New Wave, I have seen it. Yeah.
3: Yes, for me it was obvious I have to study Czech New Wave, and I like the Czech New Wave because like the way they tell the, during this communist time, the way they tell the political sense in between lines would make it humor, and it was very interesting for me to learn. And especially in the FAMU, I study cinematography and Schoffer, Jeremy Schoffer. So it was really pressure for me, like, to learn about the cinematography from him, as I really love the Closely Watched Train. And so yeah, it's deeply connected with for me, like a visual war, like how to work on cinematography, especially they still learning shooting on film, 35mm film, which helped me a lot. To learn to think, actually, like in digital age, you know, people don't have much think before you shoot, and then like when you learn with the film, physical film, you have a lot of time to think before you shoot every shot, which is a very precious thing for me.
1: No tak to bylo krásné. Film Padlé ovoce míří do českých kin, vyhrál Vary. Thank you so much, Aung, for being here, and Tidy, and silent support from Tutu waiting there as well. Thank you all so much for coming.
2: Thank you so much.
1: A my se uslyšíme zase za 14 dní. Zdravíme Ivetu. Čau.
0: Ahoj.
2: Čau.
4: Reklama Rádia 1.
5: Ukulele festival letos naposledy. Xindl X, Larissa Leaves, workshopy, havajské tance a velkolepá tombola v Únětickém pivovaru. Přijďte 25. a 26. července. Více info na www.ukulelefestival.cz.
11: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Drahá Kate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Velšská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meet Factory. Více info na meetfactory.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop. Máme tu čtvrtek 19. hodinu a je tady s tím také pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. Dnes ke zvykem více rockovější deska bude znít a tentokrát od kanadského experimentálně rockového dua Engine de Poitrine. Deska Volume 1 vyšla v roce 2024 přes jejich Bandcamp a teď se objevila také konečně před prázdninama ve fyzické podobě na vydavatelství Spectacle Bonsai. Každopádně tohleto kanadské duo Engine Poitrine, v překladu Angina Pectoris, je tajuplné hudební duo z města Saguenay v Quebecu, které se proslavilo hlavně energickým disonantním math rockem s mikrotonálními zvuky kytar. Skupinu tvoří dva členové, Candy Poitrine, který hraje na dvou krční basu a také kytaru a také i bubeník a perkusista Clac de Poitrine. Oba hudebníci hrají už pod svými jinými jmény od svých 13 let a projekt založili spíše jako recesi v roce 2019, když měli svou tehdejší hlavní kapelu odehrát dva koncerty během jednoho týdne ve stejném klubu. Báli se, že lidé právě nepřijdou, tak si vytvořili speciální masky a obleky, které se staly mi signifikantní věcí. Poté vlastně v době covidu, co by hudebníci moc práce neměli, a tak dokonce pracovali na různých stavbách a k tomuhle projektu a vůbec muzice se pak vrátili v roce 2023. Kapela pak nahrála své debutové album s názvem Volume 1, které také dneska uslyšíte, které předkvakoval v červnu roku 2024 single s názvem Sherpa, který odevírá tuhletu desku, která nabídla pouze 6 nahrávek, a to osobité experimentální psychedelické muziky s důrazem na groove. Už tohleto album bylo v Kanadě přijato, musím říct, s obdivem, a Engine de Poitrine na následující rok 2025 vyhráli cenu, co by umělec roku na quebeckých hudebních cenách GAMIC. Ten definitivní však průlom kapely Engine de Poitrine přišel v únoru letošního roku po vysílání jejich živé session pro prestižní americké rádio KEXP, kde nazbírala miliony slednutí a zviditelnila se díky svému unikátnímu designu i a zvuku po celém světě. Tvorba kapely vyniká různými asymetrickými rytmy a propracovanými strukturami a jádro jejich tvorby tvoří hlavně mikrotonální kompozice s zalupovanými kytarovými riffy. Koncem roku 2025 kapela Engine de Poitrine vydává nový track s názvem Mata Ziklek a své pak druhé studiové album s příznačným názvem Volume 2 vydávají letos v dubnu. Desku předcházel už v únoru single s názvem Fabienk, který odevírá tohleto album, a vy tam najdete i ten single Mata Ziklek, celkově opět 6 nahrávek hypnotické experimentální rockové muziky. Každopádně v současnosti je docela fenomén na sociálních sítích duo z Kanady Engine de Poitrine, teď však už také na jejich debutu Volume 1 z roku 2024. Já vám přeju příjemný poslech.
1: CD Nonstop.

0: No. Hip-hop camp je zpátky.
1: Stejná atmosféra, nový místo, Kosmo u Plzni.
0: Rap, DJing, b-boying.
1: Freddy Gibbs, The Alchemist, Digable Planets, Convey the Machine a spousta dalších.
0: 2 dny, 4 stage, přes 40 kapel z celého světa.
1: 21. a 22. srpna, Hip-hop camp Kosmo.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: těší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.
1: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Všeobecný nazdar z frekvence 91,9 a všech zpřízněných frekvencí našeho drahého rádia 1. Je 16. července, 20 hodin večer a příjemný poslech vám přeje Jerry. A znamená to, že je tady další vydání čtvrteční premiéry hit parády Rádia 1. Přeju vám hezký poslech, trošku možná budu znít nakřáple vzhledem k doznívající rýmičce, ale to se nedá nic dělat. Na druhou stranu jsem velmi příjemně naladěn, nesmím úplně přesně jmenovat, ale absolvoval jsem vlasovou masáž a lázeň, takže což je do rádia samozřejmě úplně naprosto ideální příprava. Taková věc, který se říká head spa, tak jsem zažil něco nového. To bude super. Nicméně, pojďme se věnovat hudbě. A konkrétně 5 novinkám dnešní hitparádě, které jsem se snažil pro vás vybrat tak nějak všeobecně zajímavě a různorodě, což se doufám povedlo. Uvidím, jak s nimi poradíte. Rozhodně jsou tam relativně i velké věci. Začneme trošku subtilnější záležitostí a to singlem od písničkářky Phoebe Bridgers, kterou znáte třeba z Boy Genius, což je kapela, ve který zpívá spolu s Lucy Dacus a Julian Baker, který na její chystané desce Weekend, kterou Phoebe Bridgers chystá na 14. srpna, také zpívali. Venku je první single, jmenuje se Lost Boys a to je právě novinka. Číslo 1, Phoebe Bridgers, v hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tolik předzvěst už třetího alba americké zpěvačky Phoebe Bridgers. To třetí album se bude jmenovat Weekend, vyjde v srpnu. A vy jste slyšeli tuhletu skladbu jako novinku číslo jedna. Ve Spojených státech ještě zůstaneme a podíváme se za dvojicí z Georgie, Boy Harsher. Taková new wave, nebo konkrétně synthpopová kapela s takovým new wave trackem s názvem Jeans. To je dnešní druhá novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle to byly Boy Harsher, Jay Matthews a Augustus Muller ze Spojených států, kteří po 4 letech ticha vydali nový single, ten se jmenuje Jeans a vy jste ho právě slyšeli. No a s novým materiálem je tady i Polly Jean Harvey. Ta naposledy vydala album I Inside the Old Year Dying v roce 2023. My si dáváme skladbu, která se jmenuje Voyager a je pojmenována podle slavné sondy Voyager 2, kterou vypustila americká NASA v roce 1977. Shodou okolností, pokud jsem teda správně to vyčetl, tak tahle ta skladba vznikla jako podkres i do pořadu Emergence fyzika Briana Coxe, který i tuhletu svoji přednášku bude také předvádět v Praze v září, takže asi tam tuhletu skladbu bude možné slyšet. PJ Harvey, Voyager, krásná věc, další novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1. Ještě možná na začátek poděkuji všem za hlasování, jako každý týden. Hlavně díky Jaskovi Sedlňovi, který za mě vzal vlastně minulé dva týdny, zatímco já jsem byl na Dovče, takže ho tímto zdravím. Tohle byla Polly Jean Harvey, skladba Voyager, co by novinka třetí. No a teď se dostáváme k dalšímu velkému jménu, a to konkrétně k japonskému legendárnímu producentovi DJovi Crushovi. Ten v červnu vydal nové album, to se jmenuje Tokyo Ham, a skladbu I Woke Up Feeling Fuzz doplnil MC Yala.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tolik DJ Crush a africká rapperka MC Jala ve skladbě I Woke Up Feeling Fuzz. A jinak znovu říkám, že DJ Crush vydal už svoje 14. album a to v červnu s názvem Tokyo Ham. No a tady je dnešní poslední novinku a to londýnské Django Django, který si čas od času taky zahrajeme. No a i oni ohlásili už svoje 6. album, to vyjde teda až v listopadu, bude se jmenovat Dove Land, produkoval jim ho chlápek z Franz Ferdinand. No a skladba, která získala pozici upoutávky na toto album, se jmenuje Cameos Django Django, novinka poslední.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

Z Rádia 1 na vás dozněli Django Django, londýnská čtveřice, skladba Cameos jako novinka poslední dnešní hitparádě. Ještě jednou vám přeju hezký poslech rádia. A předtím, než se podíváme na žebříček, tak vám připomenu, že hitparádu slyšíte vždy ve čtvrtek večer a nebo v neděli dopoledne v závislosti na tom, jestli vysíláme premiéru nebo reprízu, respektive v závislosti na tom prostě, kdy posloucháte. A tak či tak, díky za to, že hlasujete, což se děje na stránkách Rádia 1, kde najdete vždycky ve čtvrtek ve 22 hodin aktuální pořadí žebříčku hitparády. Následně můžete svoje favority posunout či nechat vyprádě, nebo tím, že pro ně nebudete hlasovat, tak vlastně i vystrčit. Obvykle se děje to, že nějaké novinky postoupí. Jsem rád, že tomu je i tento týden. V minulém kole Joska nasadil 5 věcí, ze kterých 4 postoupily, což je samozřejmě fajn. Hlasovat můžete až vlastně do dalšího čtvrtka odpoledne za to, že jste součástí hlasovací komunity, tak můžete potenciálně vyhrát i nějakou cenu. Dneska si budeme rozdávat lístky na Czech Ukulele Festival a příští týden na festival Wi-Fi Čven na poli. Ale o tom až později. Určitě také podpořte náš sesterský pořad Československou hitparádu na Rádiu 1, zvanou Velká sedma, kterou vždycky vysíláme v úterý a v sobotu. Co se týká pozvánek na koncerty, no tak je toho tolik, že vybrat je velmi těžké. Začala sezona festivalů, aktuálně probíhá třeba Klarzov Ostrava. Mimo festivalové záležitosti, tak 24. července Parov Stellar na Křižíkově fontáně. A nebo třeba Agnes Obel v Arše Plus 31. července. No přeci ještě samozřejmě zmíním Lety Troll. Legendární festival, který se koná na jezře v Mostě od 30. prosince. No, v srpnu toho bude taky hodně. Brutal Assault 5. až 8. srpna v pevnosti Josefov, nebo Popme se v Brně, se kryjou 6. až 9. srpna. Koukněte případně na stránky Rádia 1, kde veškeré možné pozvánky naleznete. Pojďme se podívat, jak dopadl žebříček hitparády s datem 16. července. Hned na 15. místě jedna z novinek. Je to newyorský projekt Chrise Stewarta, který se jmenuje Black Marble. Taková synthpopová či Gold Wave záležitost. Skladba Jim Carroll New Year je také upoutávkou na jejich už 5. album. To vyjde 21. srpna, bude se jmenovat Life in Small Spaces. Black Marble, novinka z minula, Jim Carroll New Year, 15. místo hitparády Rádia 1.

Tak jsme zezadu otevřeli ten náš žebříček, a to novinkou s názvem Black, s názvem Jim Carroll New Year od newyorského projektu Black Marble. Následuje věc, kterou Joska nasadil před 14 dny, Mint Julep, manželé Kennifovi, který znáte třeba i pod pseudonymem Helios, správně Helios. A už trošku starší single, nicméně zaslouženě v hitparádě. Jmenuje se Next Life, tady jsou Mint Julep, aktuálně místo 14.

Na Rádio 1 dozněli Mint Julep a skladba Next Life. Relativně klidnější track oproti očekávání vydal Mike D, samozřejmě člen legendárních Beastie Boys, s názvem True Colors. Ten si dáme teďka na 13. místě a jenom připomínám, že už to třetí single z jeho připravované solové desky Thank You, ta vyjde na konci srpna a v jeho kapele fungují i jeho dva synci. Tady je Mike D.

0: Tohle, který Mike D a jeho True Colors. Na diskusi ještě chvilku počkáme do konce srpna. To bylo 13. místo v hitparádě. 12. obsadil polský producent Tomáš Spadovský z Gdyně a velmi příjemnou atmosféru navozuje jeho skladba Crush. A ten projekt Tomáše Spadovského se jmenuje Inner Life. Posloucháte Rádio 1 a tohle to je v dnešní hitparádě 12. místo.
1: Rybí vývar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné rybí.
2: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
1: Tam není to nic proti žádnému bontónu, zrovna tak tam můžeme...

Posloucháte Rádio 1, aktuálně 11. místo hitparády. Tohleto byly Blood Orange, respektive byl Blood Orange, protože je to projekt Texasa na Deva Hainse. Skladba Essex Honey MP3 navazuje na loňskou desku Essex Honey a v hitparádě už je 4 týdny. O týden méně je tady kapela Marka Everetta, Eels. Jeho už 16. album vyjde v říjnu. No a my si hrajeme 3 týdny v hitparádě skladbu Cap in Hand. Místo 10. slyšíte právě teď. Hezký poslech přeje Jerry.

Na Rádiu 1 pokračujeme ve vysílání dnešní hitparády. Následují Jungle, britská veselá parta, která také chystá nové album s názvem Sunshine, to vyjde 14. srpna, je to jich už pořadí pátá deska. Zatím vyšly dva singly, jeden z nich se jmenuje The Wave a je v hitparádě na místě 9.

The Wave, Jungle, devítka. No a teď další, vlastně teprve druhá postupující novinka z minulého kola a je to projekt Brita Chrise Warda, který ovšem žije v Los Angeles a tvoří hudbu, která má takový docela sympaticky těžký trip-hopový spodek. Konkrétně alespoň v této skladbě s názvem Temporal Sequence, kterou Joska nasadil minulý týden. Takže Tropics, 8. místo v hitparádě Rádia 1.

Tak tímhle zavřeným filtrem končí skladba This Mirror Weighs a Ton, taková rozvláčná věc od americké kapely Interpol. Ta ohlásila svoje 8. album, které se budou jmenovat stejně jako tento single This Mirror Weighs a Ton. Posloucháte Rádio 1, tohleto bylo 7. místo v hitparádě. No a na 6. jsou Overmono, velští bratři a jejich druhá deska Devotion, která vyjde 7. srpna, předznamenaná skladbou Lock Up na Rádiu 1.

Dozněli Over Monou, který taky budou hrát letos na Popmese v Brně. Skladba s názvem Lock Up je v hitparádě 6. týden, nyní místo 6. Rap Strap a výborná hitovka s názvem You předznamenává jich 9. desku, ta vyjde v září. 5. v Rádiu 1 na hitparádě.

Super věc od Rap Strap. No a budu tady adorovat i tu další skladbu. Jsou to totiž Boards of Canada. Další ukázka z jejich alba Inferno, které vyšlo, myslím, na konci května. Father and Son, místo čtvrté, užijte si je.

Milí přátelé, posloucháte Rádio 1. Čtvrteční vydání hitparády. Máme za sebou Boards of Canada. Čtvrté místo, skladba s názvem Father and Son. Hitparádu můžete slyšet vždy ve čtvrtek a v neděli. Díky za všechny hlasy, které posíláte. No a za malou chvilku budou tři z vás po zásluze odměněni. Nejprve si řekněme, že do hitparády postoupily celkem čtyři novinky. Ještě jedna nás čeká za chvíli. Z hitparády vypadly následující skladby. Have You Ever od Filipa Johana Tima, dále We Might As Well Be Strangers od Weezer, Death Cab for Cutie, She's Green a jedna z novinek od Tennyson nepostoupila. Nicméně, máme tady tři jména výherců, kteří obdrží lístky na festival Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Unějcích u Prahy. Vystoupí se například Larissa Leaves, Kaliko či Web Tigert Duo. A jsou to Jiří Novák, Alice Sveradová a Martin Komárek. Gratulace. Putuje směrem k vám a užijte si festiák. No a já jsem na tento čtvrtek měl naplánovanou retro skladbu, kterou asi dám příště, protože včerejší koncert Kraftwerk rozhodně měl podíl na tom, že si dneska vyberu úplně jinou skladbu a konkrétně od Kraftwerk. Bude to skladba Autobahn, no a vy, co jste Kraftwerk viděli, já je viděl včera poprvý třeba, tak určitě jste odcházeli s úžasným akustickým i vizuálním zážitkem domů. Já teda rozhodně. Skladba Autobahn z roku 94, ovšem v mixu 1991. Dnešní retro skladba.

Tak tahle skladba je stopáží drobně delší, takže nedáme celých 9 minut a 28 vteřin, ale zhruba půlku, snad mi to odpustíte. Vzpomínka na Kraftwerk, na včerejší koncert v Praze a jinak na skladbu z roku 1974 Autobahn, ovšem v mixu z roku 1991. Jinak to původní skladba má stopáž přes 22 minut. Pojďme se podívat zpět do roku 2026, zpět do hitparády a to konkrétně na místo třetí, kde jsou Acid.

No a tohle už je nejvyšší postupující novinka. Imogen Heap a John Hopkins, dlouholetí známý, kterým trvalo 3 dekády, než vyrobili společný track. Tanečně laděný, podobný BPMka, jako byly před chvílí ty acid rap. Skladba Reckoning, 2. místo.

Posloucháte Rádio 1, pomalu se chýlíme ke konci dnešního pořadu. Imogen Heap a John Hopkins, Reckoning, dvojka tohoto týdne. No a první místo drží Bonobo. Simon Green ohlásil osmou desku s názvem Distance in Static. Vyjde 11. září na značce Ninja Tune. No a my si hrajeme skladbu Me and You už 2 týdny v hitparádě a první místo opět.

Tohle bylo první místo dnešní hitparády a tím pádem také konec pořadu Bonobo, Me and You a nás už čeká jenom krátká rekapitulace.

0: posloucháte Radio 1.
1: Tohle to je dnešní novinka, první Phoebe Bridgers, Lost Boys. Dále jsme tu měli také americkou dvojici Boy Harsher a skladbu Jeans. A tohle je podsta americké sondě Voyager, Polly Jean Harvey a skladba Voyager. No a japonský velikán DJ Crush a rapperka MC Yala I Woke Up Feeling Fuzz, další novinka.

Na 15. místě je jedna z novinek z minulého kola, Black Marble, Jim Carroll New Year. A tohle už jsou Mint Julep a Next Life 14. Legendární člen Beastie Boys Mike D bude vydávat solovku, tohle je single True Colors 13. Hráli jsme si také polský projekt Inner Life a skladbu Crush na místě 12. Blood Orange, Essex Honey MP3, 11. Tohle už je skladba Cap in Hand od kapely Eels, 10. místo. Jungle také budou vydávat novou desku v srpnu, tady je skladba The Wave, 9. Minulý týden Joska nasadil i skladbu Temporal Sequence od projektu Tropics. Posunula se na místo 8. Sedmé místo patří kapele Interpol. This Mirrors Weighs a Ton. A tohle už jsou Overmonou.

Rapstrap a You, to je místo páté. Toto jsou Boards of Canada, Father and Son, novinka z minula, čtyřka. Na třetím místě jsme si hráli skladbu Jasmin Alsham od Acid Rap. Druhé místo, čerstvá novinka z minulého týdne, Imogen Heap a John Hopkins, Reckoning. A první místo, Simon Green neboli Bonobo, Me and You. To je z dnešní parády všechno, budu se těšit na další vydání příští týden, 23. července. Mějte se hezky a užívejte léta.

0: Letos slavíme 35 let od získání licence Rádia 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Přijď se hýbat. Tanec, divadlo, akrobacie, práce s hlasem nebo improvizace. To je festival Žižkostel v pohybu. Od 20. do 24. července ve velkém sále Žižkostela. Desítky lekcí pro dospělé i rodiče s dětmi se špičkovými lektory. Více dozvíš na webu žižkostel.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdar, tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Reklama na Radio 1.

tak dopřáli jsme si trošku na začátek menšího zmatku, kdy vám začali hrát Weird Nightmare, ale nedohráli, což za chvilku napravím. Předtím vám hrála Chelsea Wolf a Cloud Nothings. Posloucháte v tradičním čase po čtvrteční hitparádě Rádia 1 blok AM 180. Jmenuji se Štěpán Wolf a budu vám do půlnoci vydat hudbu.

0: Já? Tak, že my jsme vám pro legraci.
1: Má!
0: Poříčte, vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
1: Ne, až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Já se hrabe nějaké to, jak říkala to, Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
2: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?

0: Tak dneska je to s tím mým rozjezdem nějaký problematický. Vždycky už to vypadá, že jsou věci tak, jak mají být, a pak se zase něco zasekne. Před jinglem vám hrál Spencer Krug z jeho poslední desky letošního roku. A v tom dnešním bloku budu tak trochu se hrabat v minulosti. Hráli vám třeba Former Ghosts, který si možná leckdo pamatujete ze zdejších vystoupení. Třeba na vůbec prvním festivalu Creepy Teepee v Kutní Hoře. No a tahle věc je míň profláklá věc od kapely Liars z desky ze stejnojmenného alba Liars z roku 2007, hned úvodní věc Plaster Casts of Everything.
1: Okay.

Tak přiblížila se 11. hodina, posloucháte pořád Rádio 1, od mikrofonu se vám opět hlásím. Já jmenuji se Štěpán Bolf a pod lavičku M180 vám ještě hodinu budu vybírat hudbu. Tohle to byla skladba od Billa Callahana z desky My Days of 58, Why Do Men Sing. A další věc bude s připomínkou proběhnuvšího festivalu Creepy Teepee, letošní ročník proběh v Praze. Hráli tam taky Violent Magic Orchestra, takový japonský kabaret, tak tady jedna věc od nich, Song for the Moon s hostujícím Attilou Chiharem.

0: kalvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio 1.
3: Jim by Šulix, Rádio 1.

0: Tak skladbu Secret Side z desky The End z roku 1974, což je rok, kdy jsem se narodil, mimochodem, vám ve 11:45 dospívala Niko a já se pomalu, ale jistě budu loučit pro, nebo ne, že se budu loučit, budu loučit, už se loučím pro dnešní večer. Budu se těšit zase za 14 dní tady na Rádiu 1, buď já nebo Jakub Hošek pod hlavičkou M180, dávejte na sebe pozor. A brzo zase na slyšenou a ještě pár věcí jako připomenutí festivalu Creepy TP, který tenhle ten víkend proběh v Praze na Štvanici, tak pro všechny, kdo tenhle ten tady tu akci dělali, tak ještě tři věci, který se tam líbily buď mně, nebo jsem zaslechl od lidí, že se o nich baví, jako o tom, co fakt stálo za vidění a slyšení. Nejdřív I'm Sorry Emil a pak ještě dvě, tři písně a pak už konec tohletoho bloku. Mějte se pěkně a za 14 dní. Čau.
1: No sarcasm, no joking, fuck the fans. Thank you.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem 1. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení. Rádio

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo.
2: Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachuličku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík Sedlun tam dneska hraje.
0: No tak ale na chvilku.